0: námi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne. Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Cože chceš přidat do fotky? Kočku? Jak nám pomáhá s vařením? Tak já zadám prompt asistentovi fotografii. No ještě, že mám Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten umí s fotkama divy. A radši si hned zapnu privacy display, ať nikdo jiný nevidí, co tu vyrábím za umění. A to jsem chtěl původně točit stylový noční videa s nightography. Chceš, aby tohle uměl i tvůj mobil? Nakupuj na Samsung.cz.
2: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzány vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.

0: Evropa 2. 80.
1: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzány vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Cože chceš přidat do fotky? Kočku? Jak nám pomáhá s vařením? Tak já zadám prompt asistentovi fotografií. No ještě, že mám Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten umí s fotkama divy. A radši si hned zapnu privacy display, ať nikdo jiný nevidí, co tu vyrábím za umění. A to jsem chtěl původně točit stylový noční videa s Nightography. Chceš, aby tohle uměl i tvůj mobil? Nakupuj na Samsung.cz.
4: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
5: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Eminem s Rihannou a text 6. hodinou na Evropě 2 také zprávy a Lucka Hněvkovská.
1: A přeju krásné ráno. Po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupobytí i přívalový déšť. Hasiči měli kvůli bouřce přes 550 výjezdů. Zasahovali například u stromů popadaných na silnice i železniční tratě. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině bylo bez proudu. Podle meteorologů se po extrémních vedrech a suchu bude počasí typicky letní. Teploty budou mírnější a častěji bude pršet. Nájemné v některých českých městech stouplo. Za metr čtvereční dáme průměrně 343 korun. Výrazněji rostlo ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve Středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. A teď zpráva z regionu. Tak se jdeme podívat dál. Předběžně ekonomické ztráty způsobené ničivým zemětřesením, které minulý týden zasáhlo západ Kolumbie, dosahují 30 bilionů pesos, tedy asi 200 miliard korun. Oznámil to kolumbijský prezident. Zemětřesení o síle přes 7 stupně zasáhlo západ Kolumbie 10. srpna. A teď jdeme do regionu.
2: Praha plánuje opravu objektu kasáren Karlín za zhruba 1,9 miliardy korun, včetně daně z přidané hodnoty. Investici bude mít na starosti městská firma Trade Center Praha, která má objekt ve správě. Praha jí na to poskytne peníze. Pražští radní souhlasili s tím, aby firma vypsala tender na zpracování projektu rekonstrukce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D11 na 82. kilometru směrem na Hradec Králové. Je tu mírný provoz a teď se nezdržíte. Mírné kolony už se ale tvoří u Brna na D1, to v obou směrech.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Bude oblačno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání další oblačnosti. Na horách se místy jinde výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru na jeho západě budou četnější. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy naměří až 25 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Startuje ráno Evropy 2 s Ondrou Vodným.
0: Dobré ráno, při úterý nebude chybět Alex Warren, taky Kalin, tak držte vlnu a příjemné vstávání s Evropou 2.

0: Sophie Lisbeck a fantastický remix Up Now Madon Dance Floor v 6.18 na Evropě 2. Myla a taky Linkin Park k tomu přidám za krátkou chvíli. Tak věřím, že máte příjemné vstávání. No a že si užíváte nádherný start krásného dne, který bude mít daleko teda do léta. Teplota klesá, déšť přibývá, krásný spojení, který mnohé žene k obrazovkám anebo k počítačovým hrám. Dokážete si představit, kolik lidí najednou na celém světě třeba hraje počítačové hry? Tenhle rok totiž padl rekord podle jednoho portálu, který združuje lidi, kteří hrají online počítačové hry. Tak si představte, že v lednu v jednu chvíli nahrálo počítačové hry 42 742 778 lidí současně. Neuvěřitelný číslo. Překonalo to rekord z roku 2025. 42 milionů lidí najednou. No, kolik to je teď třeba takhle ráno? No, pokud máte prázdniny, bude to víc. Pokud chvátáte do práce, abyste stihli vejít v práci čas, no, tak asi na hry nemáte pomyšlení. Tak snad vám přijde vhod naše ranní maximum muziky. Na Evropě 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Yeah! Ministerstvo financí varuje.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
8: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
9: Na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.

0: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzány vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Cože chceš přidat do fotky? Kočku? Jak nám pomáhá s vařením? Tak já zadám prompt asistentovi fotografií. No ještě, že mám Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten umí s fotkama divy. A radši si hned zapnu privacy display, ať nikdo jiný nevidí, co tu vyrábím za umění. A to jsem chtěl původně točit stylový noční videa s nightography. Chceš, aby tohle uměl i tvůj mobil? Nakupuj na Samsung.cz.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: 6.34, tohle Dua Lipa na Evropě 2, ale Farben, taky Anabel, k tomu bude za krátkou chvíli. No a pokud máte pejsky, tak pozorně poslouchejte, protože existuje centrální evidence psů, to asi každý majitel pejska ví, funguje od 1. července 2026. Povinné čipování to platí v Česku už dlouho, od roku 2020, ale nestačí samo o sobě. Registrace do nové evidence neproběhne automaticky, majitel o ní musí sám požádat veterináře. U už očipovaných psů se to musí stihnout nejpozději při další vakcinaci proti vzteklině. Proč to říkám, je ta pokuta, která přichází, když to nesplníte, a ta může být až 50 tisíc korun. To není málo, že jo, za pejska nějakého úplně malýho. Dokonce firmám a živnostníkům až 300 tisíc korun, takže opatrně a starejme se o pejsky, nejenom tak, že jim dáme něco dobrýho, ale aby bylo všechno tohle v pořádku. Tak hurá do toho Anabel, ale Farben jsem slíbil, dám za chvíli Evropa 2. Evropa 2.
1: 80. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Tát 8.2 a 105.5 FM.
7: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, Fan Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
9: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na juradio.talk.
12: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
13: David Koller míří na Prague Open Air. V holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
14: Spartianky a Spartiánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na sparta.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
15: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních Shakespeareovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
16: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran v 6.47. Pěkné úterní ráno. Pokud jste se rozčilovali přes leto, že se vám rozbilo něco, co bylo nový a říkáte si, že hnedka, jak se vrátíte z dovolený, tak to budete reklamovat, tak vězte, že od 31. července platí nová evropská pravidla na podporu oprav. Jo? A jsou velmi příjemný pro každého majitele čehokoliv, co se budete zlobit, že se rozbilo. Takže když při reklamaci si vyberete opravu místo výměny peněz, tak se záruka automaticky natáhne ze 2 na 3 roky. To je příjemný už, jo? Mimochodem, výrobce musí nabídnout opravu i po uplynutí záruky za přiměřenou cenu a týká se to 11 kategorií, mimo jiné pračky, myčky, ledničky, telefonu, tabletu a součástí je i zákaz nedoložitelných ekotvrzení a taky velký pokuty, pokud tohle někdo poruší. V Česku se zbytek pravidel rozjede, září je jich tam více, ale všechno samozřejmě pro nás, který si to kupujeme. Takže až příště se něco rozbije, na jednu stranu bude člověk smutný, ale na druhou zase, jo, 3 roky, krásný záruční doba. Tak snad se vám nic nepokazí, Michael Schulte a taky Sony Fodera, to přidám z našeho Maxima muziky na Evropě 2 do 7.
1: Evropa 2, 8 let.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: 7 hodin posloucháte Evropu 2, je čas na zprávy, je tu Simona Lucka Hděvkovská.
1: Pěkné ráno. Rodičovský příspěvek stoupne od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. V Česku rychle přibývají bateriová úložiště, do kterých investoři vkládají miliardy korun. Za první pololetí se jich k síti připojilo téměř dvakrát více než loni za stejné období. Další rozvoj ale naráží na omezenou kapacitu sítí a množství rezervovaných projektů. Další zprávu má Zuzka.
2: Karlovarské krajské nemocnici v Chebu začala přestavba urgentního příjmu. Modernizace oddělení bude stát zhruba 38 milionů korun bez DPH a skončit by měla v červnu 2027. Urgentní příjem by pak měl být po modernizaci funkčnější a technicky vyspělejší pracoviště, které zajistí rychlou péči o pacienty. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu, na které bude asi 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Patří to mezi první úkoly, které zazněly na zasedání obnovené Národní koalice pro boj se suchem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolonu hlásí z Pražského okruhu u Ořechu v obou směrech, počítejte s 10-minutovým zdržením. Popojíždět budete také na D7 na konci dálnice před Prahou, může za to dopravní omezení a zdržíte se na D2 na prvním kilometru směrem do Brna.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Bude oblačno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání další oblačnosti. Na horách se místy jinde výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy naměří až 25 stupňů. Tolik zprávy, pokračuje Ráno Evropy 2 s Ondrou Vodným.
0: Rychlý tip na to, jak se i v 70 cítit jako Jura. Budete koukat, co tomu pomůže. Za chvíli víc Evropa 2.
3: Evropa 2.

Lady Gaga a Bruno Mars. Poetický to song na úterní ráno. 7.20. Vy vám z Evropy 2 přejeme krásné ráno. Teddy Swims, Alok a Saraxi s Martinem Harichem nebudou chybět v našem ranním maximum muziky. No a pokud byste chtěli, aby vám nechyběla síla i za 20 let, tak mám pro vás radu odborníků, kteří říkají, že to, co děláte dnes, ovlivní to, jak skvělí budete za 20 let. Takže čím více budete dneska hýbat, tím větší šanci máte, že i v 80, 90, co možná 100, 120 letech budete plný energie a budete trošku při smyslech a nejenom sedět a koukat do dály. Takže zkuste na to myslet, až dnes vyrazíte do práce. Zkuste to vzít trochu víc pěšky, trochu víc do schodu a doufám, že se uslyšíme i za 20 let. Tady na Evropě 2.

0: Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Crowley, Lukas Moj.
2: And you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Spravím Europol TV.
3: Evropa 2.
5: A za dny jsou...
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická

0: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzány vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Zaraxi a Martin Harish hrají do úterního rána na Evropě 2, 7.32, The Avenir, David Guetta, BB Rexa rozpálí úterní ráno za krátkou chvíli, no a pokud byste chtěli rozpálit sebe do běla, tak vám s tím pomůžou možná vaši nepřátelé, který paradoxně podle studie jedné univerzity publikované v Communication Psychology ovlivňují vaši mysl víc než přátelé, jo? Zapojili spoustu studentů, který nikdy neviděli jeden seriál a před sledováním je dali do skeneru a ukázali jim fotky osmihlavních postav. Pak si pustili 6 dílů a vrátili se na druhé skenování. No a přišli na to, že nepřátelské a soupeřivé dvojice ze seriálu měl mozek zmapovaný silněji a spolehlivěji než ty oblíbený postavičky. No a stejně to funguje u přátelských vztahů, kdy u přátelů, u přátel se cítíte příjemně a skvěle, kdežto u lidí, který nemáte moc rádi, tak vám trošku utkví víc v hlavě a v myšlenkách. Takže pokud na někoho myslíte, možná to není někdo z vašich přátel, ale spíš někdo, koho třeba úplně nemusíte a může to být v pořádku, je to přirozený, no. Tak snad jich moc nemáte a snad si dnes užijete jenom samý příjemný věci, Evropa 2.
1: Ahoj kamarádi, právě...
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
5: Vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko právě v prodeji.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
8: Sanitka?
7: Ano.
8: A víš, kdy sanitka houká?
7: Když nikomu jede na pomoc.
8: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
9: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
10: Čekají vás záchranářské speciály,
9: moderní sanitky,
10: ukázky první pomoci
9: a program pro celou rodinu.
10: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
9: Vstup zdarma.
10: Více na praha.eu.
11: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
12: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
14: A můžu ještě něco říct?
13: No povídej.
14: To nejlepší rádio na světě.
13: Adame. Bez generace E2 by to nešlo.
14: Děkujeme.
13: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
15: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
16: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
15: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
16: Vážně? Vysokéškoly.cz?
17: super! Jdu tam!
18: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
19: David Koller míří na Prague Open Air. V Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
20: Držíme ti flek i v táboře. Evropa 2, 105,5 FM.

0: 7.46, posloucháte úterní Evropu 2, Machine Gun Kelly a Meduza. Stěnu zahráte ještě do 8 hodiny ráno, no a pokud byste chtěli s koncem léta mít bezstarosté dny, tak mám pro vás radu od vědců. Dělejte všechno stejně, v pravidelný čas a budete mít méně bolesti a lepší náladu. Tedy aspoň podle rad, který vychází z průzkumu, který zjistil, že stejný čas vstávání, stejný čas jídla, stejný čas práce, stejný čas kontaktu s lidmi a usínání ve stejný čas srovnává vnitřní hodiny, což se může hodit po létě, který je často rozházený, kdy člověk cestuje, jede z místa na místo a dělá prostě jiné věci než běžně během roku. Takže pokud se vrátíte zpátky do režimu, bude nástup do nového školního roku téměř bez starostí, téměř samozřejmě, no. Snad se to podaří, Evropa 2.
1: Tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG-21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 8 hodin, posloucháte úterní Evropu 2, je čas na zprávy s Luckou Hněvkovskou.
1: Krásné ráno, podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci podepsal prezident Petr Pavel. Celkem 111 případů akutních zažívacích potíží hlásí Olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech. A to mezi klienty a návštěvníky léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím nezjistili, lázně přijali hygienická opatření, zůstávají ale v provozu. Teď už má slovo Zuzka.
2: Karviná letos nechala odborně obnovit 3 plastiky ve veřejném prostoru. Město do jejich oprav, čištění a konzervace investovalo téměř 230 tisíc korun. Restaurováním prošla díla z umělého bronzu, hliníku a mušlového vápence. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Americe bojují proti rozsáhlé síti kamer u silnic. Během několika let rozmístili po Spojených státech více než 100 tisíc kamer, které snímají poznávací značky. Část veřejnosti se bojí, že jde o narušení soukromí. Někteří odpůrci tak kamery systematicky poškozují. Lidé zatčené za poškozování kamer, někteří příznivci hnutí oslavují jako hrdiny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Obousměrné kolony hlásí z Pražského okruhu ve směru na Ruzyň. Budete popojíždět 20 minut mezi 13. až 18. kilometrem. A ve směru k D1 se zdržíte mezi 23. až 18. kilometrem okolo 15 minut. A pozor na porouchanou motorku na D2, ta stojí na krajnici na 8. kilometru směrem na Bratislavu.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Bude oblačno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání další oblačnosti. Na horách se místy jinde výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 22, na jihu Moravy naměří až 25 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, pokračuje ráno Evropy 2 s Ondrou Vodným.
0: Bojíte se injekcí? Nejste v tom sami? Prozradím, jak z tohohle strachu ven za chvíli. K tomu Damiano David, Rail Up, jsme Evropa 2.

0: 8.20, posloucháte úterý Evropu 2, ano, věřím, že máte podobně léto nastavený, že se trošku člověk ztrácí v čase, ztrácí ve dnech, ztrácí v měsících, jediný, co to připomene, je, když vám někdo řekne, že za 13 dní je konec prázdnin, tak rychle to utíká. No a pokud vás čeká návštěva doktora, během který dostanete injekci a nemáte z toho úplně radost a nemáte injekce rádi, tak věřte, že lehkým průkopníkem jsou některé léky, které často nahrazuje tableta injekci. Asi je lepší říct si tabletku, než do sebe nechat píchat pro některý, a znám ve svém okolí spoustu lidí, kteří trpí i pokaždý, když mají i v dospělosti jít na injekci. Tak průkopníkem je Ozempic, který se teď testuje v tabletě a lidem, který chtějí ten lék používat, dá možnost vzít si ho právě v tabletce, a není to jediný lék, na kterém se pracuje, aby se do vás nemuselo píchat, tak jenom, že za pár let už se toho třeba nebude bát, možná vůbec, doufejme, Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád, i večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, ale na volka, tří, fajde.
4: Faded. Jo, faded, faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G.

0: námi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2.

0: Klak, klak, 8.34 na Evropě 2, za chvíli Two Colors, Linkin Park, Sinl X, jako naše ranní maximum muziky Evropě 2. Pokud jste se vrátili s dovoleným, nebo jste byli někde u vody, objednávali jste si drinky, může to být i u nás, tak vás možná rozlobilo, že jste dostali papírový brčko, jo? To je takový šotek v každém letním drinku, který se dokáže roztopit dřív než led v drinku, a tak člověk vystřídá mnohdy dvě až tři brčka, aby dokonce nápoj vypil, tak si představte, že všichni samozřejmě zkoumají, jak nahradit plast, a přitom vlastně příroda vynalezla rozložitelný plast dávno před námi. Tedy aspoň bioplast, tedy plast, který se rozloží, se považuje za moderní vynalez, jenže příroda ho má dávno. Spousta bakterií si vyrábí látku, které se říká PHA, a ukládá si v sobě jako zásobu energie. Je to v podstatě přírodní plast a do dneška se myslelo, že rozložit to dokážou zase jenom mikroorganismy. Vědci z jednoho institutu zjistili, že to není pravda. Ten plast umí strávit desítky živočišných druhů. Mořští červy, hvězdice, úplně obyčejná žížela, mají na to enzymy, o kterých se nevědělo, a protože to zvládají tak dobře, vypadá to, že se tímhle způsobem živí možná už stovky milionů let. Teď už to jenom dostat do toho brčka, aby se nálada u baru vždycky nevyplnula tím, že máte v puse kusy papíru. Evropa 2.
1: Ahoj, tady Veronika.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: Šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
3: Trojice, která vám pohne vránicí nebo žlučí.
8: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: A tak je to věta o jednom slově. Věta hová debilní.
3: Na Evropě 2.
10: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
3: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
12: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
13: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
14: Evropa 2.
15: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side.

0: Findlix na Evropě 2, malý pohled na dovolenou a malý pohled i na dnešní noc. Schválně, jak jste se vyspali? Když v noci totiž spíme, náš mozek uklízí, jo? Proplachuje se tekutinou, která z něj odplave odpadní látky, mimo jiné i ty, co se hromadí u Alzheimera. Takže vědci teď poprvé změřili, jak rychle to probíhá, a použili k tomu magnetickou rezonanci a umělou inteligenci a zjistili, že to není jeden systém, ale hnedka dva. Na povrchu mezi lebkou a mozkem teče ta tekutina rychle, ale hluboko uvnitř skáně se plazí zhruba 50krát pomaleji, jako kdyby měl mozek dálnici a k tomu ještě nějakou polní cestu okolo. Proč je to důležité? Protože když se ta rychlost někde zadrhne, může to souviset právě s Alzheimerem v budoucnu a se stárnutím a následky otřesu mozku. Takže čím víc budete spát, tím víc času bude na to dát se dokupy. Takže pokud jste to dneska zatáhli nějakým dlouhým večírkem, doporučuji se večírku zbavit a spát a spát a spát, abyste byli fit. Pokračovat můžete s Kajem a po deváté taky s Koťákem na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
4: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.

0: No tak já můžu říct, že venku na nule zatím není, ale dneska se výrazně ochladí. Detaily se dozvíte ve zprávách Lucky Hněvkovské.
1: Pěkné dopoledne. Horská služba České republiky měla zatím tyto letní prázdniny asi 1400 zásahů. Meziročně o 27% více, tedy o 300 zásahů. Velký podíl na tom mají nehody cyklistů. Podle mluvčí horské služby počty zásahů narůstají i díky užší spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou. Policie řeší stále více případů humanitárních podvodů. Řadou z nich se zabývá například cizinecká policie v Pardubickém kraji. Ta jen od začátku roku řeší více než 30 případů. Škoda už dosahuje téměř 4,5 milionu korun. Vyšetřovatelé se setkávají například s padělanými oddacími listy. Díky nim se někteří cizinci snaží získat dočasnou ochranu i nárok na dávky. Jen od začátku června tak odhalili 5 falešných oddacích listů. Teď už má slovo Zuzka.
2: V Břeclavi silničáři otevřeli nový most přes řeku Dyji. Stavba za zhruba 90 milionů korun bez daně leží na vytížené silnici číslo 55. Silné dopravě by mohl v budoucnu ulevit i obchvat Břeclavi. Nyní se hledá zhotovitel. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Umělá inteligence, roboti a světová stomatologická špička míří do Prahy. Česko bude v září hostit globální kongres. Budou řešit otázky, jestli například za 10 let budou zuby opravovat roboti. A také, jestli o léčbě bude spolu rozhodovat umělá inteligence.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Obousměrné kolony hlásí z Pražského okruhu. Ve směru narození budete popojíždět 30 minut mezi 13. až 18. kilometrem. A ve směru k D1 se zdržíte mezi 23. až 18. kilometrem okolo 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Bude oblačno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání další oblačnosti. Na horách se místy jinde výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 22, na jihu Moravy až na 25 stupňů. A také po 9. hodině posloucháte Evropu 2 a teď už taky Koťáka.
0: No a já přeju Helenkám, které dnes mají svůj svátek, a taky přispěchám s maximem muziky Evropy 2, které startuje Alex Warren.
3: Evropa 2.

Miles Smith a Heaven na Evropě 2, máme 9 hodin 22 minut k tomu a Heaven teďka momentálně asi nepanuje úplně na Summer Campu Evropy 2, protože tento týden úplně k čertu se to tak hezky sešlo, nebo nešťastně sešlo, že nemáme úplně 100% ideální počasí, ale o to lépe bude o naše děti pochopitelně postaráno, my je tam pořádně zocelíme, aby se nebáli bouře ani deště, ale pochopitelně uklidňujeme rodiče, všechno jde naprosto podle plánu, náš tábor je naprosto bezpečný, no a vás posluchače, kteří si teďka trošku škrábete hlavu a říkáte, sakra, proč já jsem to moje dítě nepřihlásil, teď prostě Tomáš Zástěra včera dorazil na tábor Summer Camp Evropy 2, třeba Pokáč a další speciální hosté budou pokračovat. Já vám je stále nemůžu prozradit, takže doporučuji, abyste sledovali naše sociální sítě, kde se dozvíte, jak to na našem táboře třeba vypadá. Včera jsme vydali příspěvek.

0: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzány vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.
1: Vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
7: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
8: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

Tak pohodový úterní pokec při poslechu Evropy 2. Tak přátelé, kamarádi, mám tady pro vás věc, která vás možná překvapí, možná taky ne. Zkuste si představit domácí mazlíčky a řekněte mi, u kterého z domácích mazlíčků byste tak pocitově řekli, že to je to domácí zvíře, které se dá takhle jako domestikovat a které vám zajistí nejdelší prodloužení vašeho stávajícího života. Které by to tak jako mohlo být? Tak já jenom to budu jako vyhazovat. Nejsou to rybičky, nejsou to morčátka, nejsou to ani hodně oblíbené kočky, ale ano, jsou to naši nejlepší čtyřnozí parťáci, jsou to pejsy, no ale proč? Hodně to teda pomáhá lidem, kteří žijí sami, takže pokud máte třeba nějakou jakoby babičku nebo nějaký prarodiče, kteří jsou trošku, řekněme, osamocení, nemůžete je často navštěvovat, tak pejsek vlastně není vůbec špatný nápad. A je to kvůli tomu, že pochopitelně se vám uvolňují ty hormony štěstí, ten pejsek přichází a oblizuje vás. Zároveň máte nějakou rutinu a máte taky za někoho zodpovědnost a znamená to, že musíte s tím pejskem chodit třeba i pravidelně ven. Ba co víc, Japonci tvrdí, že pokud se najíte, takže byste po tom jídle se měli jít třeba na 10-15 minut projít. No a to se dá úplně krásně spojit. To jsou všechno, přátelé, recepty na dlouhověkost. Dá se říct, že u některých případů se dá snížit až o 31% riziko těch kardiovaskulárních chorob. Takže pokud uvažujete nad pejskem, nevnímejte ho pouze jako nějaký, řekněme, závazek, pochopitelně rozhodněte se zodpovědně, ale uvědomte si, jak vám to vlastně může pomoct. Takže pro všechny pejsky a pro všechny posluchače Evropy 2 a pro všechny skvělý lidi, co jsou na summer campu. Evropa 2, 18. srpna, svátek mají Heleny.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Filip zoladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.
6: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: David Koller míří na Prague Open Air. V Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prageopenair.cz.
0: Spartianky a Spartianci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na sparta.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
8: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
9: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
3: Úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice.

0: T.O.P. nám uzavřeli 9. hodinu na Evropě 2, pokračuje Lucka Hněvkovská se zprávami. 10. hodina.
1: Krásné dopoledne. Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že je před volbami potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Dnes o tom informuje Digitální a informační agentura. Test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc uživatelů. Provedli téměř 60 tisíc přihlášení. Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem 55 tisíc. Pomoc má podle ministerstva práce třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé. A máme tu zprávu od Zuzky.
2: V Jihlavském vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče z Batolaty otevřená od 11. září. Nový saunový svět v patře akvaparku obsahuje 5 saun, parní kabinu i odpočívárny s krbem. Do jedné sauny, v níž budou konané i saunové rituály, se vejde až 60 lidí. Stavba vyšla na 110 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Koalice amerických států žaluje společnost Meta. Provozovatel Facebooku nebo také Instagramu navrhoval podle nich své platformy tak, aby u nich děti a dospívající zůstávali co nejdéle a tím poškodili jejich duševní zdraví. Společnosti hrozí pokuta v přepočtu skoro 30 bilionů korun. Soud začne tento týden v Kalifornii.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Dvě osobní auta se srazila na D3 směrem na České Budějovice. Nehoda blokuje jeden pruh na začátku dálnice za Miličínem a obousměrné kolony hlásí z Pražského okruhu. Ve směru narození budete popojíždět mezi 13. až 18. kilometrem. Ve směru k D1 se zdržíte mezi 23. až 18.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Oblačno až polojasno, má tak být i odpoledne. Během dne od jeho západu ještě bude přibývat další oblačnost. Na horách se místy jinde výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se dostanou na 18 až 22 stupňů. Na jihu Moravy naměří 25. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Koťák.
0: Máme venku jeden naprosto zásadní filmový trailer. Čeho se to týká, to vám řeknu už za chvíli. Teď už maximum muziky Evropy 2.
3: Evropa 2.

0: Ta holka má Aleš Mrnc v hlase, Eva Farná v éteru Evropy 2 v čase 10 hodin 20 minut se singlem Neříkej, co má se stát. Tak přátelé, kamarádi, já tady mám pro vás něco, co pravděpodobně 99% z vás neví nebo používá špatně. Týká se to českého známého rčení, je-li to kopyto, platí to, jo? To se vždycky jako ty ruce, když si s někým podáte tu ruku, dá se, je-li to kopyto, platí to, rozsekne se to a to znamená, že ta dohoda je stvrzena, platí to. Ale pozor, pojďme si rozklíčovat tu větu. Je-li to znáte asi jako tu delikatesu, řekněme, uzenářskou, je-li to, pak je tam nějaký kopyto a pak je tam nějaký platí to. Já jsem si vždycky myslel, že to je fakt jako jeli to jako to jídlo, kopy to a platí to jako to, jako prostě platí to. No ale ono to je jinak. Podle Českého ústavu věd existuje teorie, která je pravděpodobně správná. Ono to není jeli to, ale znamená to je-li to kopyto, což znamená, jestli to je kopyto, platí to a údajně se to odkazuje na nějakou historickou domluvu, řekněme s ďáblem, jo? Jestli to je to ďáblovo kopyto, je-li to kopyto, platí to. No, přátelé, být moderátor v rádiu, ano, občas, když je okurková sezóna, tak si vystačíte i s jelitem, i s kopytem, jo? Platí to.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a...

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Jordan Hatch, single Too Far na Evropě 2. Máme 10 hodin 38 minut k tomu a 17. prosince dostaneme předvánoční dárek. Nebude to Duna, přátelé, bude to snímek, na který jsme čekali dlouho, minimálně Marvel na něj čekal dlouho, protože potřebuje peníze zalepit nějaké ty finanční ztráty z neúspěšných projektů, a tak se na nás řítí Avengers pod titulem Doomsday. My tady o tom čas od času mluvíme, ale i tak pro kontext chci doplnit, že ta zásadní zpráva tohoto je, že Doktor Doom, velká prostě marvelovská postava, bude stvárněna Robertem Downeym juniorem, kterého můžete znát jako Ironmana. Tohle bylo obrovské oznámení a teďka je venku první trailer k tomuto dlouho očekávanému snímku. Opět režie se ujali bratři Russové, kteří mají na svědomí ty nejúspěšnější části Avengerů. Mohlo by se nám to líbit. Ta plejáda těch herců, nechybí tam Thor, nechybí tam Fantastická čtyřka. Vypadá to velmi, velmi narvaný, ale Doktor Doom nesundal masku, takže jsme Roberta Downeyho neviděli, ale viděli jsme alespoň to, že třeba Thor je oproti Doktoru Doomovi relativně ořezávátko, tak se na to běžte podívat. No a 17. prosince se vidíme na kase, ideálně v první řadě s popcornem, a uvidíme Avengers Doomsday, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzány vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
0: 582 a 105,5 FM.
5: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
6: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: Takže máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
6: Brzda Evropy 2 a ne jakoby show.
8: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
6: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No, povídej.
11: Ten nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
6: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji moc.
6: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
14: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
15: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
6: Držíme ti flek i v Havlíčkově Brodě. Evropa 2 s

0: Michael Schulte, Love Sick v éteru Evropy 2, 8 minut před 11. hodinou a vzhledem k tomu, že venku je tak jako sichravo, trochu to evokuje to období ospalosti, tak vám musím nadělit nejvíce energického týpka českého éteru, kterým je Pavel Cejnar.
1: Dobrý den. Já slyším Arabelu a já mám jednu takovou prosbu, jestli bylo by možné poprosit, aby otočila svým prstenem a všem, kteří mají podolovaný stejně jako já, to udělala tak, že by bylo před. To by se mě strašně moc líbilo.
0: Jo, takhle, já jsem si právě myslel, že ty si to jako užíváš, že jsi teďka v práci a že venku je sichra. Ono přeci jenom v tom dešti bych řekl, že se v těch vnitřních prostorách pracuje trochu lépe.
1: To je pravda. Takhle, venku už je zase tepleji, bylo tam, když jsem dojížděl sem tady v Praze, kolem 20 stupňů a to, co včera napršelo, tak podle mě už zase se odpařuje směrem nahoru.
0: No úplně se to vsakuje, je to rychlovka. Každopádně my tady s Pavlem zdravíme Summer Camp Evropy 2. My víme, že Summer Camp poslouchá pravidelně i přes všechny táborové hry a povely Tomáše Zástěry jakožto hlavního táborníka. Sledujte naše sociální sítě, my vás budeme informovat a nebojte, my vám to sluníčko přivezeme.
2: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
3: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
4: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
2: Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.
2: Evropa 2. Evropa 2.

0: Ano, je to tady, odbyla 11. hodina, úterý 18. srpna. Lucka má čerstvé zprávy, jdeme do nich.
1: A přeju hezké dopoledne. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které začaly v neděli. Pršet má i v následujících dnech. Během měsíční mise v Řecku čelili čeští hasiči třem velkým požárům v přírodě. Navíc denně hlídkovali v rizikových oblastech. Dnes o tom informuje mluvčí generálního ředitelství hasičů. Misi už ukončili a v noci na dnešek se vrátili zpět do Česka. A jdeme do regionu.
2: V karlovarské krajské nemocnici v Chebu začala přestavba urgentního příjmu. Modernizace oddělení bude stát zhruba 38 milionů korun bez DPH a skončit by měla v červnu 2027. Urgentní příjem by pak měl být po modernizaci funkčnější a technicky vyspělejší pracoviště, které zajistí rychlou péči o pacienty. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Jako astronomický snímek dnes americký národní úřad pro letectví a vesmír publikoval fotografii českého autora Jakuba Kuřáka. Snímek vznikl časozběrně během necelého týdne a ukazuje maximum meteorického roje Perseid na Jizerce v Jizerských horách.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dvě osobní auta se srazila na D3 směrem na České Budějovice. Nehoda blokuje jeden pruh na začátku dálnice za Miličínem. S kolonou počítejte na Pražském okruhu od 77. kilometru směrem na Ruzyň. Zdržet se můžete půl hodiny.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Od rána máme většinou oblačno, místy polojasno, také přes den tak má být. Během dne od jeho západu bude ještě oblačnost přibývat. Na horách se místy výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru na jeho západě budou četnější. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 25.
0: Ty jak jsi četla o těch přehánkách?
1: Ano.
0: Tak ses jako usmívala.
1: Měla jsem radost. Mně bylo toho pořád takový horko.
0: No. Tak někde budou mít radost toho deště. Vždycky, když začalo někdy pršet, tak jsme si říkali, jak to, že prší léto. A teďka bychom si to snad přáli úplně všichni, viď?
1: Asi kromě těch, co jsou třeba ve stanu, chápu.
0: To je pravda. Takže hezké úterý vám přejeme, tady je vaše Evropa 2, přejeme vám dobrý den a hlavně posíláme patřičnou energii. Energii v podobě maxima muziky, tak do Eči, ale začínáme. Tohle je Damiano David, tak hezké úterý s Evropou 2.

Ladí vás úterní, stále dopolední Evropa 2, to je dobře, že jste s námi, děláte nám tím velkou radost. No a my na oplátku děláme radost vám tou muzikou, která by měla přinést energii, dobrou náladu a úsměv. Tak za prvý Miley Cyrus právě už teď, za chviličku Emma Drobná a já vám přeju pohodové úterý s Evropou 2.

0: pohodovej den vám přeju, 21, skoro 22 minut po 11. hodině, hezké úterý, 18. srpen mezi námi. Už za chviličku mám pro vás takový příběh, který opět napsal sám život. Nenapsal se tady u nás v Čechách, na Moravě ani ve Slezsku, ale myslím si, že něco podobného může vzniknout kdekoliv na světě. Bude to o jedné dámě, která má hodně peněz a splnila si díky těm penězům vlastně takovej svůj sen. Budete se divit, co to konkrétně bylo. No to stojí za povšimnutí. Detaily už za chviličku, nikam neodcházejte. No a v tuto chvíli bych chtěl ještě popřát všem oslavenkyním. Dneska to jsou Heleny a těch Helen mezi námi není úplně málo, protože v Česku jich je zhruba asi 80 tisíc. Tak nezapomeňte na žádnou Helču, pokud máte některou někde u sebe, vedle sebe, jestli to je vaše kámoška, maminka, babička, přítelkyně, to prostě kdokoliv, Heleny dneska slaví a mají svůj sváteční den. Takže z Evropy 2, třeba od nás, za chviličku Ray Dalton, Linkin Park, anebo Weekend, tedy zpěvák Weekend. Tak hezké úterý vám přejeme, dobrou chuť, pokud už obědváte, a dobrou náladu. To vám přeje vaše prázdninová Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphoneu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Právě teď u

0: úterní dopolední Evropa 2 a tohle to musíte slyšet. Jedna žena v Číně, velmi bohatá, měla prostě takové přání, že by si chtěla stát herečkou a chtěla si zahrát v nějakým seriálu, jo. A navíc měla vysněného nějakého herce, takže ona vzala peníze a zainvestovala jako investorka do krátkometrážního seriálu, který měl mít 50 epizod. Ona sama se tam dosadila jako do hlavní role, kde stvárnila jednu princeznu, takový to dramatický seriál. No a jako prince tam dohodila toho svého oblíbeného herce. A pozor, jak si napsala ten seriál, tak si tam napsala do těch 50 epizod 60 líbacích scén. A teď jak to dopadlo? Ten herec, ten byl z toho úplně jako vedle. Dokonce psal a informoval o nevhodném intimním chování během natáčení. Při natáčení líbacích scén by ta dáma neměla vystrkovat jazyk, neposílat mu pořád sliny do pusy a tak podobně. Režisérka se snažila ženě vysvětlit, že by bylo lepší ze scénáře některé intimní scény vyškrtnout, ale prostě ona se nenechala přemluvit. No a nakonec streamovací platforma údajně před uvedením seriálu odstranila víc než 20 scén s polivky a intimními momenty, protože byly považovány za příliš odvážné. Jo? A ty úpravy ve videu prý vytvořily trhliny v ději a mezi diváky dokonce rozvířily fámy, že hlavní představitelé tvoří pár i v soukromí. No a tady režisérka prozradila, že jí zadavatelka odmítla doplatit zbývajících, já nevím kolik, 4 500 amerických dolarů, protože jí rozčililo odstranění většiny líbacích scén. Takže takhle to dopadlo, jestli to je jako oblíbený, neoblíbený a frčí to tam, tak to nevím, ale jako nápad od jisté dámy, to je opravdu velmi, já bych to řekl, odvážný, že jo. Tak něco podobného se může stát kdekoliv na světě. Tak ať máte hezký den. No a když už přijdete na nějakou líbací scénu, tak hlavně ať se to líbí oběma. To je důležitá věc. Rasmus Bodiem anebo David River už za chviličku na Evropě 2.
1: Evropa 2. 80.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: 88.2 a 105.5 FM.
4: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
5: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
6: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
5: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
6: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
5: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze. Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
11: Auto. Financování výhodněji než nejdřív.
10: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
13: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
12: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
14: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
12: Song za trest.
15: Jsem úplně vytočená, kluci.
12: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
14: To je retard.
12: Na Evropě 2.
16: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: Ladí vás úterní, stále dopolední Evropa 2, za chviličku je čas oběda a taky poledne, připravíme čerstvé zprávy, ale teď slyšte. Kdo to z vás ještě nezaznamenal, od neděle jsou opět malí táborníci na Summer Campu Evropy 2 v Prachovských Skalách a nudit se určitě nebudou. Součástí bohatého programu bude i osvěta, konkrétně dnes je čeká kurz první pomoci. Rychlá první pomoc může doslova zachránit život, Český Červený kříž dnes na Summer Campu naučí děti její základy s pomocí virtuální reality. Virtuální realita přináší jedinečnou příležitost vyzkoušet si poskytování první pomoci v realistických situacích bezpečně, bez stresu a s reálným prožitkem. Díky silnému zážitku si lépe zapamatují správné postupy a získají jistotu, že v opravdové situaci dokážou pomoci. Každý má moc pomoct. Propojení osvědčené metodiky první pomoci s virtuální realitou a umělou inteligencí tak, aby si děti osvojili nejen znalosti, ale především schopnost skutečně jednat. Kdybyste chtěli detaily, mrkněte na crvenykřiz.eu. No a zdravíme na Summer Camp Evropy 2 a hrajeme další muziku už za chviličku.
1: Evropa 2. 88.

0: Je tady úterní poledne, ladí vás Evropa 2, teď Lucka, jsi tady?
1: Jsem zde.
0: Samý dobrý zprávy máme.
1: Jejda.
0: Aj. Tady Evropa 2, pojďme do nich.
1: Dobré odpoledne. V újezdu u Brna hoří hala se dřevem, zasahují hasiči. Velitel zásahu si vyžádal část jednotek ze druhého poplachového stupně. Zatím se nikdo nezranil. Kontrolou pražských hygieniků neprošla v letošním prvním pololetí asi pětina kontrolovaných školních kuchyní, jídelen a bufetů. Hygienici rozdali 12 pokut, dohromady za 81 tisíc korun. Podle vedení stanice tak je vidět, že inspektoři v terénu jsou stále potřeba, protože pochybení bylo ve srovnání se stejnou dobou loni skoro dvakrát víc. A jdeme do Karviné.
2: Karviná letos nechala odborně obnovit 3 plastiky ve veřejném prostoru. Město do jejich oprav, čištění a konzervace investovalo téměř 230 tisíc korun. Restaurováním prošla díla z umělého bronzu, hliníku a mušlového vápence. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hasiči, kteří na východě Belgie bojují s nejhorším lesním požárem v historii země, doufají, že se jim dnes podaří zasaženou lokalitu definitivně uzavřít tak, aby se oheň nemohl dál šířit. Požár v Belgii v blízkosti německých hranic od pátku spálil asi 3000 hektarů přírodního parku a stále se ho nepodařilo dostat plně pod kontrolu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu nákladního auta hlásí na D1 na trase z Prahy na Brno. Ta se stala na 196. kilometru, zdržíte se 15 minut. A bouralo se také na D10 směrem na Prahu. Na 44. kilometru se srazila 3 auta. Tady je kolona na 20 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Jak je venku?
1: Dneska čekáme oblačno až polojasno. Během odpoledne od jeho západu přibývání další oblačnosti. Na horách se místy vyskytnou přehánky. K večeru na jeho západě četnější déšť. A nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 18 až 22, na jihu Moravy naměří až 25 stupňů. Ze zpráv je to vše. Teď už opět maximum muziky a Pája Cejnár.
0: Díky, jdeme na to. Maximum skvělé muziky bych doplnil, tak Imagine Dragons, ale teď Jubel, ale Ocean House, skvělej song, tak hezké úterý s Evropou 2.

Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele,

Ladí vás Evropa 2, tady ta písnička se jmenovala Ležím tvé blízkosti a teď budu mluvit o něčem, co je možná i v tuhle chvíli ve vaší blízkosti. Je to věc, kterou podle mě znáte úplně všichni, dal bych za to ruku do ohně a mnozí jí skoro každý den používáte nebo každý den, obden, minimálně jednou za týden. No a mluvím o tom, co se jmenuje suchý zip. Tak co, máte ho u sebe, používáte, máte ho rádi, je to velmi oblíbená věc. Mimochodem, tohleto spínadlo se bez pochyby řadí mezi přelomové vynálezy a dnes má opravdu všestranné využití v odívání, v průmyslu nebo třeba ve zdravotnictví. Prostě a víte vůbec, jak takovej suchý zip vznikl? Tak otcem a vynálezcem tady toho suchého zipu je muž, který se jmenuje Georges de Menstral. Je to švýcarský inženýr, který se zapsal do dějin právě díky suchému zipu. A tady ten vědec se jednou procházel v přírodě v Alpách a díval se kolem sebe, jo. No a během procházky se na něj a na jeho psa neustále lepily suchý plody lopuchu, známý jako kuličky s bodlinami, který najdete i tady u nás v České republice. No a zejména dětem slouží k zábavě, jak to po sobě házíte, najednou někde se projdete, máte to plný nohavice a tak podobně. No a právě bodliny z háčky tady toho inženýra zaujaly a začal uvažovat o tom, že by mohl vyrobit podobný mechanismus, který by měl všestranné praktické využití. Trvalo to několik let a suchej zip byl na světě. No a mluvím o tom taky, že jsem se dozvěděl, že suchej zip má dokonce svůj den a to je 2. srpna, já vím, je 18. Já 2. srpna tady nebyl a tak jsem to musel tady říct, protože si myslím, že to je věc, kterou úplně všichni milujeme. Tak abyste viděli, až budete sucháč používat, vzpomeňte si. Za chvíličku Kygo s Kalidem, to se nevynechává, také Line Love a já vám přeju hezké úterý, tady Evropa 2.

0: na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
1: Tak co, těšíte se?
2: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Teťe ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teťe výhodně. Vždycky.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
12: Zpátky k muzice.

0: zní letní Evropa 2 a teď něco, co by vás rozhodně nemělo minout. Pokud to náhodou nevíte a ještě se to nezjistili, tak od pátku do neděle vám po celé léto přinášíme soutěž ve spolupráci s čerpacími stanicemi MOL. Poslouchejte Evropu 2 každý pátek ráno a také o víkendech po celý den. Jakmile uslyšíte signál od speakera, zavolejte do studia Evropy 2 a zapojte se do hry. Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Na cestách je dobré mít všechno po ruce. Na MOL.cz natankujte, ve Fresh Corneru si vyberte z bohaté nabídky občerstvení a letních drinků a můžete pokračovat s úsměvem dál. Navíc v aplikaci MOL Move vždy najdete slevy na Fresh Corner, občerstvení anebo prémiová paliva. Tak nezapomeňte si aplikaci stáhnout a vždy se před zastávkou na MOL.cz podívat, jaké výhody můžete využít. MOL, to je oblíbená zastávka na cestách Evropa 2.
1: Léto na maximum. Žhavý novinky Evropy 2.

0: maximum nový muziky. Evropa 2. 8.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
0: 98.2 a 105.5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: David Koller míří na Prague Open Air. V Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prageopenair.cz.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
8: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
9: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
10: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
11: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Vždycky to byla moje show.
12: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
13: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Barcamp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Ladí vás úterní Evropa 2, tohle byl Justin Bieber a teď už tady je Jindra Eko. Nazdar,
1: ano,
0: Indro.
1: Dobrý den.
0: Nazdar.
1: Ahoj.
0: Tak Indro, vítám tě tady u nás ve studiu.
1: Děkuji.
0: Dneska mají Heleny svátek, neznáš nějakou Helenku?
1: No, počkej, to jsi se vzpomněl na tu, ne?
0: 80 tisíc Helen je mezi námi.
1: Počkej, ne, no Helena Růžičková. Ne,
0: no, přece. Ondráčková.
1: Ondráčková taky samozřejmě Helena, jasně, no.
0: Je spoustu Helen. Takže nezapomeňte na žádnou, prosím vás, ať jí to není líto, ať uděláte hezký sváteční den. Jinak David Guetta, Sia, také Alex Warren, no a po 13. hodině už Jindrův úsměv a energie.
1: Přesně tak.
0: Jindro, dneska a vůbec celý tento týden je Summer Camp Evropy 2.
1: Jo, vím.
0: Vzpomínáš si?
1: Vzpomínám. A já i pojedu.
0: Když jsi ty byl na táboře jako dítě, vzpomínáš si na to, jezdil jsi?
1: Jo, vzpomínám. No.
0: Já si pamatuju, že vlastně... Já to můžu říct, takhle pamětníci mě budou určitě rozumět. Já jsem měl převrat v 8. třídě základní školy.
1: Aha.
0: Vlastně to byl ten 17. listopad, že jo, a ano, potom ano, se to jasně. Jako převrátilo a tak podobně. No a my jsme byli pionýři, jo, a my vlastně v té 8. třídě, na konci té 8. třídy jsme pokládali vlastně legitimace, jako všichni ostatní, že nechceme být pionýři.
1: A
0: pionýrská vedoucí říkala, nepokládejte to, nepojedete na tábor. A my, no tak dobře, my to položíme, až přijdem z tábora. Takže jenom taková vzpomínka. Tak zdravíme na Summer Camp Evropy 2 do Prachovských skal. Myslíme na vás a samozřejmě i vám bude patřit následující muzika a následující hodiny našeho vysílání. Tak Indro, užij si to.
1: Děkuji ti, děkuji.
0: A já se těším zítra ve středu, ahoj.
2: Tvoje léto na maximum. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy.
1: Hezké odpoledne. Na staveništi v Brněnské ulici Hlinky dnes zasahovala policie. Dělníci, kteří před 6 ráno přišli do práce, našli v kabině vysokého stavebního jeřábu opilého člověka. Muž se choval agresivně a odmítal jeřáb opustit. Dolů ho dostala až policejní zásahová jednotka. Začala největší vlna výměn řidičáků. Končí jim totiž platnost. Do konce roku si musí nechat vyměnit řidičský průkaz přes 284 tisíc řidičů. O výměnu je možné žádat nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti. Kvůli výměně nemusíme na úřad. Žádosti se podávají také online přes portál dopravy. Další zprávu má Zuzka.
2: Praha plánuje opravu objektu kasáren Karlín za zhruba 1,9 miliardy korun, včetně daně z přidané hodnoty. Investici bude mít na starosti městská firma Trade Center Praha, která má objekt ve správě. Praha jí na to poskytne peníze. Pražští radní souhlasili s tím, aby firma vypsala tendr na zpracování projektu rekonstrukce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Americe bojují proti rozsáhlé síti kamer u silnic. Během několika let rozmístili po Spojených státech více než 100 000 kamer, které snímají poznávací značky. Část veřejnosti se bojí, že jde o narušení soukromí. Někteří odpůrci tak kamery systematicky poškozují.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pomalejší provoz může být až do 4:30 na D8, mezi 16. až 18. kilometrem směrem na Ústí nad Labem je zavřený levý pruh a doprava houstne na Štěrboholské spojce v Praze. Zdržet se můžete od Štěrbohol směrem na Černý most.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou oblačno až polojasno, mělo by tak být i odpoledne. Od jeho západu bude přibývat další oblačnost. Na horách se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až na 25. Ze zprávy to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už je čas opět na maximum muziky a Jindru Ekla.
0: Tak máme po zprávách. S Lucou už toto všechno slyšeli a víte tedy vše nejzásadnější. Já vám k tomu ještě něco v následujících 2 hodinách přidám tady na Evropě 2. Tak držte vlnu.

0: Posloucháte Evropu 2. Koukal jsem na refreshru, na jejich aktuální jednu zprávu. Zde se píše, oběť Adama Kajumiho se pokusila o sebevraždu a on se jí vysmíval, ať nedělá scény. Hrozí mu až 12 let za mřížemi. Influencer, ze kterého se stala samozvaný kápo českých tvůrkyň na OnlyFans, stále sedí ve vazbě a vyplouvají na něho další obvinění, z nich mrazí. Již v květnu tedy Refresh informovalo o zadržení Adama Kajumiho policií pro podezření z kuplíství, obchodování s lidmi a členství v organizované skupině. V rámci své firmy Reach Out měl slečnám pomáhat v uvozovkách se správou účtu na týhletý nejen erotický platformě, jenže jeho biznis byl postavený na finančním zneužívání modelek, zastrašování a neetických praktikách, přičemž si měl ponechávat významnou část jejich příjmů. No, tak tolik tedy aktualita ohledně tohoto člověka. Je přece nádherný, ne? Takový ten citát, že na každou svini se vaří voda. Myslím si, že už bude za chvíli docela dost dobře dovařená.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
6: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
1: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: A to je Evropu 2. Vzhledem k tomu rázu počasí minulé týdny jsem teďkon viděl, asi mi můj algoritmus na sociálních sítích doporučil velmi zajímavý meme, na kterým se tady píše, nebo ve kterým se píše, přes všechny naše úspěchy a schopnosti prakticky jsme závislí, životně závislí na zhruba 20 cm horní vrstvy půdy a faktu, že občas zaprší. To je samozřejmě veliká pravda, myslím si, že kdo sledoval to, jak to vypadá v České republice, nebo kdo třeba i měl tu možnost, já nevím, třeba mít dron, jo, udělat si nějakou fotku ze zhora, tak si myslím, že v tuhletu chvíli zcela jistě souhlasí s tímhle tvrzením, že náš život závisí skutečně na, je to hodně redukovaný teda, jo, ale na 20 cm vrstvě půdy a na faktu, že občas zaprší.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
0: 82 a 105,5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To je nejlepší rádio na světě.
7: Hádáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
12: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
13: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a v Prachovských skalách již probíhá další ročník Summer Campu Evropy 2. Aspoň se jim to tam trošku svlažilo, že nebude tak prašno. Včera mimo jiné koncert Pokáče, dneska tedy Miraj. No a my vám samozřejmě budeme jednoznačně zprostředkovávat ty ony highlighty. Například teď budu mít pro vás rozhovor s Pokáčem. No, ze včera ze Summer Campu Evropy 2. Dělali ho samozřejmě děti. Jak víte, v minulých letech se i vysílalo tedy ze Summer Campu Evropy 2. Tentokrát se odtud nevysílá, ale samozřejmě se nahrávají určité záznamy, které se pak budou pouštět přímo v éteru Evropy 2. Tenhle ten rozhovor má na starost konkrétně oddíl číslo 5, který si dal název Ečka, jo? Oni samozřejmě se rozdělili do těch oddílů, plnějí nějaký rádiový úkoly a podobně, jo? Summer Camp Evropy 2 prostě je o tomhletom, kdybyste to třeba nevěděli. Tak pojďme na ten rozhovor dětí s Pokáčem právě teď na Evropě 2.
1: Jestli se můžu zeptat, jak dlouho vám trvalo, než jste se naučil hrát na kytaru?
2: Než jsem se naučil hrát na kytaru, no já mám pocit, že mi to pořád moc nejde. Ale než jsem se dostal do fáze, že jsem s ním byl ochotný vylíst před lidi, tak no, začal jsem hrát v roce, když ne takhle, když mi bylo 16 a první koncert jsem měl, když mi bylo 19, no, tak nějaký 3 roky, než se to dostal do nějaký použitelný fáze, ale furt se tomu nedalo říct, že bych na to nějak uměl a pořád se snažím zlepšovat, protože to vždycky může být lepší.
1: Já jsem se chtěl zeptat, ne úplně nedávno, ale vydal jste písničku Mám doma kočku, tak jestli je něco z toho pravda? Jestli jste třeba za ní lítal s lopatou?
2: Ptají se mě na to vlastně všichni a je to pravda úplně všechno. Všechno, co v té písnice popisuju, tak se děje. Máme takovou nějakou brutální kočku a je to víceméně založený na pravdivý události.
1: Děkuju. Já se chci zeptat, jaká byla vaše první písnička, co jste napsal?
2: První písnička, co jsem napsal, se jmenuje Zima a doteď jde dohledat někde na kraji internetu a je taková akorát jako poměrně sprostá, protože já jsem začal psát, když mi bylo nějaké jako 18, takže to jsem měl takový punkový období trochu a první písnička se jmenuje Zima a pak právě, když jsem jí hrál jednou jede kámošům, tak mi přišlo, že je to baví a byl to jeden z těch momentů, proč jsem si řekl, jako hele, to mě vlastně baví taky, když dělám takhle něco, za co mi lidi tleskají.
1: Co vás přivedlo ke psaní písniček?
2: Mě ke psaní písniček přivedlo, že jsem na to chtěl balit holky. Na to, že hraju na kytaru a píšu písničky a přece jsem do té doby dělal matematický olympiády a to holky moc nebralo, ale i dělat matematický olympiády je v pořádku a pak jsem se to nějak jako naučil teda psát ty písničky a byl takový jeden z, a prostě mi to bylo to něco, co mě lákalo, co jsem se chtěl naučit, protože to bylo úplně mimo to, co jsem dělal od té doby, já jsem do té doby seděl u počítače, byl jsem dobrý v matice a řekl jsem si, ty brdo, kdybych se naučil na kytaru a začal psát songy, to by vlastně mohlo být srandovní, tak jsem se to naučil.
3: Patří ananas na pizzu?
2: Já myslím, že je to otázka volby a žijeme v svobodný zemi, tak ať si každý dává na pizzu, co chce. Já si ho tam rozhodně nedávám.
4: Chodil jste jako malej na tábory?
2: Na táboře jsem byl jednou a úplně jsem to nenáviděl. Pojďme dál.
5: Jak vám třeba dlouho cca trvá složit jednu písničku?
2: Jak kdy, ideálně čím kratší doba, tím líp, ale víc než třeba hodinu, když se v tom patlám, tak už to pak není ono. Ale jako jsou i písničky, které vznikaly díl, že prostě rozepíšu a pak se k tomu vrátím někdy. Ale když to je prostě do hodiny hotový, aspoň nějaký základ, sloka, refrén, tak je to ideální stav.
4: Proč jste si vybral jméno Pokáč?
2: Já jsem si to vybral, a to je dobrá otázka vlastně, protože já se jmenuji příjmením Pokorný, se jmenuji Jan Pokorný a Pokorný z toho teda vznikla odvození na Pokáč. Před občas se mi tak říkalo ve třídě tenkrát na Gimplu a ta přezdívka vznikla tak jako trochu z nouze, protože jsem měl mít svůj první koncert, když mi bylo tak 19 a volali mi holky od nás ze třídy, hele, jak tě tam máme napsat jako na ten plakát? A já jsem říkal, no tak jako Jan Pokorný je takový vlastně nic moc, nevíc Jan Pokorný už byl tenkrát nějaký člověk jako v rádiu, takže jsem říkal, není to úplně to, tak dáme. Pak jsem říkal Poky, ale jako jmenovat se jako Poky na plakát, tak byl nějaký divný, tak jsem dal Pokáč, to byl takový správně blbý a zůstalo mi to do teď.
6: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 80. Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Dobré odpoledne. Policie řeší stále více případů humanitárních podvodů. Řadou z nich se zabývá například cizinecká policie v Pardubickém kraji. Ta jen od začátku roku řeší více než 30 případů. Škoda už dosahuje téměř 4,5 milionu korun. Vyšetřovatelé se setkávají například s padělanými oddacími listy. Díky nim se někteří cizinci snaží získat dočasnou ochranu i nárok na dávky. Jen od začátku června tak odhalili 5 falešných oddacích listů. Horská služba v Česku měla zatím tyto letní prázdniny asi 1400 zásahů. Meziročně o 27% více, tedy o 300 zásahů. Velký podíl na tom mají nehody cyklistů. Mnoho nehod se stane v různých bike parcích. Podle mluvčí horské služby počty zásahů narůstají i díky užší spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou. A teď už se jdeme podívat do regionu.
2: V Jihlavském vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče z Batolaty otevřená od 11. září. Nový saunový svět v patře akvaparku obsahuje 5 saun, parní kabinu i odpočívárny s krbem. Do jedné sauny, v níž budou konané i saunové rituály, se vejde až 60 lidí. Stavba vyšla na 110 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Umělá inteligence, roboti a světové stomatologické špičky míří do Prahy. Česko bude v září hostit globální kongres. Budou řešit otázky, jestli například za 10 let budou zuby opravovat roboti a také jestli o léčbě bude spolu rozhodovat umělá inteligence.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se dnes můžete na D5 se směrem na Plzeň mezi 113. a 112. kilometrem. Práce na silnice tady zavřely pravý pruh. Několik menších kolon vzniká v Praze na jižní spojce, a to od nájezdu z D1 směrem k D11. A pomalý provoz je také u Štěrbohol.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Oblačno až polojasno, během odpoledne od jihozápadu přibývání další oblačnosti. Na horách se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. A po zprávách už opět maximum muziky a slovo má Jindra Ekl.
0: Tak pojďme na další maximum muziky, podíváme se do světa a i na nějakou gastronomii. Tak za chvíli tady na Evropě 2.

Na Evropu 2 já jsem vám sliboval jednu informaci, která má co dočinit s cestováním a gastronomií. Pardon, protože v Singapuru se tedy objevil takový koncept velmi zajímavý, gastronomický, který tedy je o tom, že vlastně máte prostě restauraci, ta je ovšem koncipovaná jak nějaký dům, kterým jako prolejzáte víceméně. Možná i by se dalo říct strašidelný dům. Tam nějaký tematický místnosti, něco takovýhleho. A skutečně každá z těch sekcí té restaurace, jejich 6, má úplně jiný vibe, jakože úplně jiný pokoj, úplně jiný vybavení, úplně jiná obsluha a jde o to, že vy máte v rámci té jedné restaurace 6chodový menu, kdy vlastně každý z těch chodů zažíváte v jedné z těch místností, která je úplně jinak stylově udělaná. Strašně se mi to líbilo, jakoby ten koncept, možná by se dalo něco vyřešit i tady, samozřejmě drahý, tedy podnikatelský plán, to je jako jasný, ale i tak tu máme hromadu dobrých restaurací, nejen v Praze tedy, můžeme i mluvit o těch michelinských a tak dále. Jedna z nich třeba, tak ta vlastně je zajímavá, nebo to celý kouzlo spočívá v tom, že vlastně vy nevíte, co budete jíst, což je taky jakoby na jednu stranu zajímavý. Někdo by asi do toho nešel, já bych se počítal mezi ty, kteří by do toho asi jako nejspíš nešli, ale i tak se dá stále v gastronomii vymýšlet mnoho věcí. A pak jsou tu samozřejmě ještě takový ty videa těch street foodů po celém světě. Včera jsem zrovna koukal na jedno z nich, protože se mi to líbí, jak prostě někde v Afghánistánu dělají takový jako jejich legendární kebab na pánvi, ve který by uvařili i člověka prakticky, protože je tak veliká. A tam jakoby člověk vlastně jí jenom očima, že? Protože většinou se tam úplně jako nevydá. To je taky velmi zajímavý.

0: Josh.
1: I'm Tyler.
0: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
2: Evropa 2.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Já vždycky sem tam otevřu, no jsem tam asi tak každých 5 minut, otevřu třeba Instagram a koukám na různé jako novinky a tak dále. A teď jsem normálně asi poslední týden dost jako chytal informace o zásadním českým filmu, který byl natočený v Gottwaldov Film Studios. Ještě vítám taky Káťu samozřejmě.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já jsem Káťu si říkal, že zaspomínáme spolu na film Cesta do pravěku, víš?
1: Takhle to je hodně starý.
0: No pozor, proto říkám, že jo, Gottwaldov to byl tedy posléze samozřejmě...
1: Zlín.
0: Ne, to je, počkej, Zlín?
1: No Gottwaldov byl Zlín.
0: Jo, ano, počkej, já jsem si teďko chtěl říct vlastně omyl velkej, že to byl jako bývalý Barandov. A ba ne, vlastně to byl...
1: To je jinde.
0: Takže pozor, a opravdu Zlín, ano. A normálně to bylo několik jako stránek, jakože z Británie. Ty mi to od sebe samozřejmě přebírají, že jako objevej, ale počkej, víte o tom, že prostě jako v dávno věkým čase skutečně byl film, kde jako ty dinosauři vypadaly docela fajn, jako.
1: A tak ten Karel Zeman, že on byl jako naprosto unikátní v tom, co dělal a jak to dělal.
0: No, právě, takže vlastně takhle jsme člověče světoznámí díky Cestě do pravěku.
1: My jsme vlastně měli Jurský park before it was cool.
0: Přesně tak. Teď koukám tady 5. srpna 1955, prosím tě, byla česká premiéra, respektive československá premiéra.
1: Tam jsem nebyla teda, no.
0: Neuvěřitelný. A pozor, a pak je prosím tě ještě jeden, taky strašně starý horor, já teďko nevím, jak se to jmenuje, jo. Je to takovej jako velmi surrealistická věc, je to.
1: Aha.
0: Česká právě.
1: Ano.
0: A podobně taky jsem to tak jako zase, to bylo minulé, myslím, že na dušičky minulý rok, potom zase jako by mluvili ve světě, jak tady v Česku jako jsme dobrý.
1: No my jsme skvělí, že jo?
0: No.
1: Hlavně my nemáme Halloween, máme dušičky.
0: Tak, akorát na to přichází vždycky po 50 letech, viď?
1: Jako. No tak my jsme tady upožděný, no, tak vzhledem tomu, co tady bylo, chápeš?
0: To je přesně, vemte si to takhle, jo, třeba ty mladý. Někdo se dá doleva, poběží doleva třeba 40 let a někdo poběží doprava 40 let, že jo? A pak ten, co běžel třeba doprava, dejme tomu, se otočí a bude chtít následovat toho.
1: No proto je lepší běhat na stadionu, protože to máš dokola.
0: Dokola, přesně tak. A nebo jak zpívá Pepanos, že jo? Kdo jde pořád doleva, ocne se vpravo, že jo? Což je taky jako, pachá to, zejména politicky, to je velmi jako...
1: Indro, ty máš nějaké historické okénko dneska úplně?
0: No trošičku, no.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: 88.2 a 105.5 FM.
5: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
6: Sanitka?
5: Ano.
6: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
6: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
7: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
8: Čekají vás záchranářské speciály,
7: moderní sanitky,
8: ukázky první pomoci
7: a program pro celou rodinu.
8: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
7: Vstup zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
9: Trojice, která vám pohne vránicí nebo žlučí.
11: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
9: Každé úterý a neděli v 8 večer.
12: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlade dlní.
9: Na Evropě 2.
13: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché.

0: Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
3: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
4: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
3: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
4: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
5: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
2: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
5: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
7: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
6: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
7: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

0: Posloucháte Evropu 2, Káťa Hašková už mě tady bude střídat dneska. Vlastně ty už si mě skoro jako napůl vystřídala, protože jsme tady už řešili jedno téma spolu.
1: Já jsem šprťácky přišla dřív.
0: Chodíš brzo do práce, to je samozřejmě dobře, že?
1: A protože akorát, jsi tady ty.
0: No akorát, to je hezké, to děkuju, akorát škoda, že vlastně v tom rádu tady, to je o tom, že potom jako nemůžeš zase jít dřív, že?
1: To nemůžeš, no, nemůžeš, co by si počali prostě ty posluchači prostě.
0: Cestu do pravěku jsme řešili před chvílí, protože ty jsi to odhalila správně, já jsem si myslel, že to je nějaký random, jenom jako, že někdo na to přišel v Británii, že jsme taky tady měli Jurský park a tak se potom opičili ty ostatní, protože je okurková sezóna. Ale ne, skutečně to asi bylo kolem toho 5. srpna, protože 5. srpna 1955 tedy vyšel v Československu ten film Cesta do pravěku, že?
1: Ale on byl úplně skvělý, vlastně jako mě to trošku připomínalo, jak, já nevím, byly třeba Rychlé šípy, že tam byla ta parta těch kluků.
0: Jo.
1: Ale šli dál, no.
0: Strašně dobře udělaný, pak jsme právě vzpomínali, nebo já teda, na jeden horor český, který byl taky jako velmi ikonický ve světě, hodně se o tom psalo, má to taky jako specifický zpracování, velmi jako strašidelný. A teď za boha prostě ze mě nedostaneš ten název, že já to do zítra najdu.
1: Mě ale napadl akorát Tajemný hrad v Karpatech, ale to asi nemyslíš, viď?
0: Člověče, ani nevím teďko. Jakože když mi řekneš ten název, vůbec nevím, je to možný.
1: Hele, ale já dám taky tip.
0: Ty máš ten tip, ano.
1: Český film, starý český film, který se jmenuje Happy End a je unikátní v tom, že ty herci mluví v ději normálně dopředu,
0: no,
1: ale vlastně ten obraz jede pozadu.
0: Počkej, ale je český starý film, který se jmenuje Happy End.
1: Jo, a hraje tam Josef Abraham, už nevím, kdo dál.
0: No.
1: Ale jako vlastně do té doby jsem to, nebo takhle, jednu dobu hrozně frčili ty klipy,
0: ano,
1: jak se natáčeli pospátku.
0: No jasně, jasně.
1: A já jsem pak zjistila, že to tady dávno,
0: dávno
1: bylo.
0: Jasně, Coldplay na tom si mysleli, ne, že jako, víš co,
1: a přitom tady Československo, viď.
0: No. Jsme byli daleko, daleko jsme byli. Jenže pak samozřejmě prostě přišel bolševik. Mm. A bylo to všechno tam, víte kde? No. Takový Porsche, jo, vše kolbenka, tohle, ty blá.
1: Máš úplně nostalgickou.
0: My jsme přišli normálně o takový poklady. Mm. To už nikdo nikdy jako by.
1: Budou nový poklady.
0: Ale jako snad, jo.
1: No. Ale pojď se koukat dopředu.
0: Postavíme tady nějaký datacentra, továrny a tak a to bude.
2: Evropa 2,

0: Jdeme na David, the first time. Posloucháte Evropu 2 a blíží se 15. hodina a jsou tady zprávy s Luckou Hněvkovskou.
1: Dobré odpoledne. Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem 55 tisíc. Pomoc má podle ministerstva práce třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé. Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že je před volbami potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Dnes o tom informovala Digitální a informační agentura. A máme tu zprávu od Zuzky.
2: Praha plánuje opravu objektu kasáren Karlín za zhruba 1,9 miliardy korun, včetně daně z přidané hodnoty. Investici bude mít na starosti městská firma Trade Center Praha, která má objekt ve správě. Praha jí na to poskytne peníze. Pražští radní souhlasili s tím, aby firma vypsala tendr na zpracování projektu rekonstrukce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Koalice amerických států žaluje společnost Meta. Provozovatel Facebooku nebo také Instagramu navrhoval podle nich své platformy tak, aby u nich děti a dospívající zůstávali co nejdéle a tím poškodili jejich duševní zdraví. Společnosti hrozí pokuta v přepočtu skoro 30 bilionů korun. Soud začne tento týden v Kalifornii.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pomalejší provoz může být na D8 mezi 16. až 18. kilometrem směrem na Ústí nad Labem je zavřený levý pruh. Doprava houstne také na Štěrboholské spojce v Praze. Zdržet se můžete od Štěrbohol směrem na Černý most a také v omezení na D4 za Prahou.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Oblačno až polojasno, během odpoledne od jeho západu bude přibývat další oblačnost. Na horách se místy jinde výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru pak na jeho západě čekejte četnější déšť. A nejvyšší teploty stoupají na 18 až 22 stupňů. Na jihu Moravy měří až 25. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už opět maximum muziky a je tady Katka Hašková.
0: A je to přesně, jak řekla Lucka, já jsem tady a připravila jsem si pro vás takovou hádanku, jestli schválně víte, co se stalo před 36 lety na Strahově. Evropa 2.

0: Ladíte odpolední maximum muziky Evropy 2 a já jsem vám slíbila, že se podíváme na Strahov, protože přesně před 36 lety se na pražském Strahově, tehdy poprvé v Československu, uskutečnil koncert The Rolling Stones, legendární Stouni. No a dneska si možná řeknete, dobře, velká kapela, velký stadion, ale tehdy to znamenalo mnohem víc. Bylo to necelý rok po sametové revoluci a jeden z prvních fakt jako velkých až jako obřích koncertů západní hvězdy u nás. Na Strahov tehdy přišlo asi 100 000 lidí a navíc právě ten stadion na Strahově byl takovým tím trošku komunistickým symbolem, protože Spartakiády. No a ten koncert měl navíc naprosto geniální slogan Tanks are rolling out and the Stones are rolling in, tedy volně, tanky odjíždí, Stouni přijíždí. Samozřejmě odkazoval na tanky sovětské armády a odchod té armády. No a na koncertě byl i prezident Václav Havel, který byl velkým fanouškem kapely a ještě před vystoupením Stounů je přijal na Pražském hradě. A jako představte si tu změnu. Ještě krátce předtím byla prostě západní rocková hudba zakázaná. Ti, kdo to poslouchali, tak byli kolikrát jako stíhaní. No a najednou 100 000 lidí na Strahově a Mick Jagger před nima zpívá Satisfaction nebo další písničky. To už vlastně nebyl jenom takový koncert, to spíš byla taková jakoby dvouhodinová oslava toho, že ten svět tady u nás v tom Československu tehdejším se prostě změnil a změnil se k lepšímu. Evropa 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Yeah! Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
5: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: A raz, dva, tři, 4,21.
11: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Ahoj kamarádi, právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko, právě v prodeji.
14: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 12. 20. srpna.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

15 hodin 32 minut, vy posloucháte Evropu 2 a já vám řeknu, co vám zlepší náladu. Zvířátko. Vždycky zvířátko. A co zlepší náladu ještě víc, tak to je víc zvířátek. Já musím říct, že mě vždycky hrozně potěší, když vidím nějaké neobvyklé přátelství mezi zvířaty, když se třeba pes kámoší s kočkou nebo kočka s koněm. No a teď se zjistilo, ono už je to asi ví další dobu, že nejvíce kamarádí opice. Vědci dali dohromady asi 427 případů, kdy primáti navazovali kontakt s úplně jinými druhy zvířat. A nemyslím jako, že se prostě potkali někde u stromu. Oni si spolu hráli, čistili se, mazlili nebo se o sebe starali. Třeba japonští makakové se kamarádí s jeleny sika a navzájem se čistí a makakové se na nich dokonce vozí.

0: Což je super, jakože když si najdete nejlepšího kámoše, který vám zároveň dělá taxíka, že jo. No, jinde zase pozorovali langura, to je taková tuponosá opice, to jsem si teda musela vygooglit, a ta hladila veverku. Takže makakové zase čistí třeba toulavé psy a dokonce samice makaka si prý vzala pod křídla kuře a chovala se k němu jako ke svému vlastnímu mláděti. A je roztomilé, že i třeba závisí na věku, že mladé opice si s jinými zvířaty spíš jako hrají, zatímco ty starší opice mají takový ten ochranitelský jako reflex a spíš se o ně starají a právě je čistí. No a věci jsou samozřejmě jako opatrní s tím, jestli tomu můžeme říkat přátelství. Přece jenom toho makaka se prostě nezeptáte, hele, a ten jelen, to je kámoš, nebo se znáte jen tak jako málo. Ale navíc, nebo navíc, podle vědců to navíc ukazuje, že potřeba navazovat vztahy i mimo vlastní druh možná není jenom naše lidská specialita a evidentně to v té zvířecí říši funguje i jinde. Takže jestli si třeba doma povídáte se svým psem a máte pocit, že to je váš nejlepší kamarád, tak já si myslím, že vůbec nejste divní, prostě jsme primáti, že jo? Evropa 2.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. Zboží skladem si s Rychlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jo!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
14: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
13: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
15: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
16: David Koller míří na Prague Open Air. V
9: Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prahopenair.cz.

0: Ben Kristovo a Sara James na Evropě 2. Krásné dobré odpoledne, máme úterý 18. srpna, budou 4 hodiny. No a já jsem natrefila na takovou zajímavost, že prý ve Španělsku, když máte svatbu, tak máte pak nárok ze zákona na 15 kalendářních dní placeného volna. Což mě úplně jako překvapilo, protože u nás nic takového není. A možná, kdyby se něco podobného zavedlo, tak by to i vyřešilo, nebo navýšilo počty těch uzavřených sňatků. Ale každopádně to není klasická dovolená, kterou byste si kvůli svatbě vyčerpali. Je to zvláštní placené volno právě kvůli uzavření toho manželství, což je super, že jo? Protože když se berete tady v Česku, tak prostě vemete si volno, je svatba, pak musíte vystřízlivět, no a pak hnedka do práce, ale tam ne. Tam je to speciální, protože prostě Španělé si rádi užívají a člověk tak má čas nejen na tu samotnou svatbu, ale klidně i na vlastně svatební cestu. Tam to může přímo takhle hezky navazovat. Takže jestli hledáte důvod, proč do toho konečně praštit, tak doporučuji odstěhovat se do Španělska, no a prostě se vzít. A 15 dní volna je vaše. Evropa 2.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jo!
6: Jipi, jipi!
5: Jiii!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
10: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
11: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
10: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkujeme.
2: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
14: V úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na Prague Open.

0: 16 hodin a 2 minuty vyladíte Evropu 2 a Lucka Hněvkovská už má připravené další zprávy.
1: Hezké odpoledne. Nájemné v některých českých městech stouplo. Za metr čtvereční dáme průměrně 343 korun. Výrazněji rostlo ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve Středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. Ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu, na které bude asi 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Patří to mezi první úkoly, které zazněly na zasedání obnovené Národní koalice pro boj se suchem. A teď už má slovo Zuzka.
2: V Břeclavi silničáři otevřeli nový most přes řeku Dyji. Stavba za zhruba 90 milionů korun bez daně leží na vytížené silnici číslo 55. Silné dopravě by mohl v budoucnu ulevit i obchvat Břeclavi. Nyní se hledá zhotovitel. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Berlíně se před zářijovými volbami debatuje o vyvlastnění bytů velkých realitních koncernů. Strana Levice, která by hlasování 20. září mohla podle některých průzkumů vyhrát, si vyvlastnění klade jako podmínku pro vstup do vládní koalice. Ekonomové i hospodářské svazy před tímto krokem varují. Zakázat vyvlastňování bytů chce i spolková vláda.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se dnes můžete na D5 směrem na Plzeň. Mezi 113. a 112. kilometrem práce na silnici tady zavřeli pravý pruh. Pomalejší provoz může být také na D8 mezi 16. až 18. kilometrem směrem na Ústí nad Labem. I tady pracují silničáři a je zavřený levý pruh.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Oblačno až polojasno, k večeru bude více pršet, nejvyšší teploty stoupají na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy měří až 25. Zítra pak bude opět oblačno až polojasno, ojediněle se slabými přeháňkami. Během dne, zejména v severní polovině území, bude přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 28 stupňů, horko by mohlo být na jihu Moravy, tam naměří až 30 stupňů. Ze zpráv je to vše, teď už opět maximum muziky a Katka Hašková.
0: Ano, když maximum muziky, tak maximum muziky. Těšit se můžete třeba na Evu Farnou, Zaru Larsen, Teddyho Swimse nebo Thomase Robina.

0: Je 16 hodin 20 minut, ladíte Evropu 2. Mimochodem, pamatujete si na pohádku Lotrando a Zubejda, jak se tam říká, svět je malý a o náhody v něm není nouze. Ale není náhoda jako náhoda, protože jsou normální náhody, ale pak jsou šťastné náhody. A šťastná náhoda má dokonce speciální terminus technicus a je to serendipity. Navíc dneska se mimo jiné slaví Den šťastné náhody, neboli Serendipity Day. A mně se na tom strašně líbí to slovo, to serendipity. A to jsou jako situace, kdy náhodou objevíte něco dobrého, co jste vůbec nehledali. Třeba zabloudíte cestou na nádraží a objevíte skvělou kavárnu. Omylem si sednete někam jinam a dáte se do řeči s člověkem, který vám změní život. Prostě jdete za něčím úplně jiným a cestou vám náhoda přihraje něco mnohem zajímavějšího. A to slovo serendipity vymyslel v 18. století anglický spisovatel Horace Walpole. Inspirovala ho stará perská pohádka Tři princové ze Serendipu. Serendip je mimochodem starý název pro dnešní Srí Lanku. No a ti tři princové v příběhu cestovali světem a díky náhodě a všímavosti a taky chytrému uvažování pořád objevovali věci, které původně vůbec nehledali. A ten spisovatel si právě řekl, že přesně pro takovou situaci potřebuje nové slovo. No a vzniklo serendipity. Protože důležité není jen mít štěstí, ale vy si té šťastné náhody musíte taky všimnout. Klasický příklad, že jo, Alexander Fleming. On neplánoval objevit penicilín, prostě náhodou zjistil, že v Petriho misce má plíseň a někdo by řekl, fuj, plíseň, plesnivý pokus, vyhazuju. Ale Fleming ne, ten se na to podíval pozorněji. Takže dnešní Den šťastné náhody může být taková prostě malá připomínka, že ne všechno vždycky musí jít podle plánu, protože občas třeba zabloudit nebo něco poplést vás může dovést k něčemu mnohem lepšímu, protože serendipita je vlastně štěstí, kterého si umíme všimnout. Tak já vám přeju, abyste si dneska všímali a ta serendipita určitě přijde. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Náš výkup je teď.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
5: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: We'll be right back.
11: Ahoj kamarádi! Právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko právě v prodeji.
12: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
13: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Krátce po půl páté jsme se na Evropě vydali Martina Garrixe a Eda Sheerana s písničkou Repeat It. Repeat It, neboli zopakuj to. A já si říkám, co já nejradši opakuju. A na prvním místě suverénně spánek. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak dlouho byste vydrželi nespat? Jako jeden den asi možná jo, ale třeba dva dny, to už bylo fakt nepříjemné. A co třeba 11 dní? Přesně totiž tolik nocí nespal jeden 17-letý Američan Randy Gardner. Asi v roce 1964 udělal takový pokus v rámci experimentu na střední škole a chtěl zjistit, jak dlouho člověk prostě vydrží nespat. Vydržel 264 hodin. 11 dní, to je strašně moc. A samozřejmě čím díl nespal, tím hůř na tom byl. Byl prostě podrážděný, špatně se soustředil, problémy s pamětí, taky se objevily problémy s vnímáním. Ale je zajímavé, že třeba fyzicky pořád tak nějak fungoval. Tam hrál basket a pinball a tam dokonce porážel toho výzkumníka spánku, který ho jako zkoumal. To je vtipný vlastně, že výzkumník spánku zkoumá nespaní. No. Navíc mozek si s tím nevyspáním jakože umí trošku poradit. Můžou přicházet takzvané mikrospánky, že vlastně na pár sekund usnete, aniž byste si toho vůbec všimli. Což je mimochodem jeden z důvodů, proč je nevyspání tak nebezpečné třeba za volantem. No a pak mě překvapila jedna věc. Když to teda ukončili ten experiment a Randy se šel konečně vyspat, tak já bych čekala, že bude spát třeba 3 dny a on spal jenom 14 hodin. A pak během dalších dnů už se mu to vrátilo úplně do normálu. No. A pokud vás napadlo, že to je výzva a že byste to zvládli překonat, tak ne. Guinness to už zatrhl. Rekordy v nespaní už se prý nedělají, asi teda oficiálně. No, já bych určitě rekord netrhla, protože mě stačí jedna špatná noc a druhý den jsem úplně nepoužitelná. Díky, že posloucháte Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jo!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
10: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
11: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
10: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
12: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
13: V úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
0: Držíme ti flek i v Pelhřimově. Evropa 2. 105,5.

0: Krásné dobré úterní odpoledne, ladíte Evropu 2, maximum muziky, to byla Annabelle. No, mám tady takovou jednu věc, která mě trošku trápí, protože mi přijde, že v poslední době neustále někde čtu o tom, jak my Češi jsme špatní a jak se Češky neumí oblíkat a co všichni dělají líp v jiných zemích a proč my to nemáme. A je to takové trošku, že se jako samohaníme. A teď jsem viděla na Instagramu profil Američanky Vanessy, která žije v Česku. A je hrozně hezký a hrozně pozitivní, protože mluví o tom, o věcech, které u nás jsou normální a automatické, které děláme a jí se strašně líbí. A proto vám to potřebuji říct, abychom si třeba začali nějakých věcí, co děláme úplně běžně, aniž bychom nad nimi přemýšleli, abychom si jich začali třeba trošku vážit, protože někde ve světě jsou lidi, kterým se to fakt líbí. Vyberu třeba tři. Za prvé, že každé jméno má zdrobnělinu, že prostě Stella je Stelka, Adéla je Adélka a tady ta Vanessa je Vaneska. Jo, protože v té angličtině to takhle samozřejmě neřeknete. Potom, že se jí hrozně líbí, že každé jméno má svůj svátek. Jo, že někdy i třeba dvě nebo tři, že jde kolem květinářství, tam jsou ta jména vypsaná a prostě každé jméno si zaslouží mít ten den, kdy ho budeme oslavovat. Asi se samozřejmě najdou lidé, kteří mají jména, která nejsou oficiálně v kalendáři, ale podle mě každé jméno má přiřazené nějaké datum. No a třetí věc, a to mě fakt překvapilo, protože jsem...
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food piknik na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food piknik na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bylo 5 hodin, vy stále ladíte Evropu 2 a už je tady Lucka a taky zprávy.
1: Největší vlna výměn řidičáku je tady, končí jim totiž platnost. Do konce roku si musí nechat vyměnit řidičský průkaz přes 284 tisíc řidičů. O výměnu je možné žádat nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti. Ministerstvo dopravy doporučuje s výměnou příliš neotálet. Nejvíce průkazů s končící platností je podle dat ministerstva dopravy ve Středočeském kraji, Praze a v Jihomoravském kraji. V Česku rychle přibývají bateriová úložiště, do kterých investoři vkládají miliardy korun. Za první pololetí se jich k síti připojilo téměř dvakrát více než loni za stejné období. Další rozvoj ale naráží na omezenou kapacitu sítí a množství rezervovaných projektů. A další zprávu přidává Zuzka.
2: Karviná letos nechala odborně obnovit 3 plastiky ve veřejném prostoru. Město do jejich oprav, čištění a konzervace investovalo téměř 230 tisíc korun. Restaurováním prošla díla z umělého bronzu, hliníku a mušlového vápence. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Mladí čápy zaměstnávají záchranné stanice po celé zemi. Jejich současné první lety jsou totiž podle odborníků velmi nebezpečné a často uvíznou v nebezpečných a nepřístupných místech. Pro pomoc by lidé měli včas volat kontakty z webu zvířevnouzi.cz.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se můžete v omezení na D4 za Prahou, obousměrné kolony hlásí také na D1 u Brna, no a několik menších kolon vzniká v Praze na jižní spojce, a to od nájezdu z D1 směrem k D11 a pomalý provoz je také u Štěrboholu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou máme oblačno, místy prší, jen ojediněle hlásí teplo jasno. Teploty stoupají maximálně na 22 stupňů. Na jihu Moravy měří až 25. Zítra bude podobně jako dnes oblačno až polojasno, ojediněle se slabými přeháňkami. Nejvyšší zítřejší teploty se ale dostanou výš 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří dokonce 30. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Katka Hašková.
0: Chtěli byste tetování, ale bez jehel a bolesti? Tak já vám za chvilku řeknu o novince, která zní jako podvod, ale prostě to prý funguje, tak nevím. Evropa 2.

0: One Republic ti samozřejmě na Evropu 2 patří. Posloucháte maximum muziky. Máme úterý 17 hodin 20 minut. A já jsem vám slíbila, že vám dám tip na tetování bez bolesti. Protože pokud se vám tetování líbí, ale odrazuje vás ta představa, že to bolí, prostě jehly bolí, tak možná se blízká na lepší časy, protože britský startup CypherX přišel s metodou, která má vytvořit tetování bez klasické tetovací jehly a prakticky bez bolesti. Místo toho klasického strojku používají speciální náplast s malinkými jehličkami, ve kterých je pigment. Ta náplast se přitiskne na kůži asi na 15 minut a ty jehličky se rozpustí a barva se dostane tam, kam potřebujete. Vlastně to funguje podobně jako klasická tetovačka ze žvíkačky, ale s tím rozdílem, že vám obrázek zůstane natrvalo. Zpočátku je takový světlejší a potom během dalšího dne až dvou postupně tmavne. Má to teda trošku jako omezení, zatím jsou to jenom malé obrázky, zhruba do centimetru a půl a pouze černou barvou, takže kdybyste chtěli takový ten barevný rukáv, tak to zatím ta náplast neudělá. Ale mě vlastně baví, jak ten nápad vznikl. Prostě týpek chtěl tetování, ale bál se jehel a krve. Tak místo toho, aby se na to tetování vykašlal, tak začal řešit, jestli by to nešlo udělat jinak. A teď už tu technologii zkouší na lidech a v Londýně jí začali nabízet veřejnosti. Jedno malé tetování stojí asi 1500. Takže bolest z tetování možná jednou úplně zmizí. A pokud jste třeba nespokojení s nějakým obrázkem, který máte a bolí vás to, když se na něj podíváte, tak to máte smůlu, to pro vás nic nemám, protože tuhle bolest zatím řešit nikdo neumí. Hezký den, Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče. Bytě.
2: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu jít ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Ačka jsou i v létě plná.
7: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
8: Výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
13: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
14: Zpátky
2: zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2, krásné dobré odpoledne, už možná podvečer spíš, máme 18. srpna, úterý, a teď vám řeknu, proč je nudný small talk ve skutečnosti lepší, než čekáme. Objevila se nějaká studie v strašně chytrém psychologickém časopise, která udělala 9 experimentů skoro s 2000 lidmi. A ti lidé měli předem odhadnout, jak moc je bude bavit rozhovor o něčem, co považují za nudné. A pak si skutečně povídali. A výsledek byl, že ti lidi tak systematicky čekali, že to bude větší nuda, až to vlastně vůbec žádná nuda nebyla. Že to vlastně jako oklamali evidentně sami sebe. Fungovalo to mezi kamarády a dokonce i mezi cizími lidmi a osobně i online. A to vysvětlení je vlastně takové asi milé. Dobrý rozhovor nedělá jen to téma, ale dělá ho i ten druhý člověk. A taky ta očekávání. A když jako neočekáváte nic, tak možná se víc snažíte, aby to bylo lepší. Reakce, otázky, humor, odbočky. Prostě předem víte jen, budeme se bavit o počasí, ale už nikdy nedohlédnete, kam vás ten rozhovor může dostat. No, takhle. Já teda musím říct, že jsem strašně špatná na small talky, protože když někoho potkám, tak mám vždycky jako pocit, že bych se měla o něčem bavit. Ale ono na druhou stranu, když není o čem, tak je lepší nic neříkat. Díky, že posloucháte Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 8 let.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
0: 58.2 a 105.5 FM.
2: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
3: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
2: Auto. Financování výhodněji než nejdřív.
3: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
7: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
7: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Brzda Evropy 2 na sty Arno Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
13: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní povílení.
0: Na Evropě 2.
14: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Maximum muziky Evropy 2 pomalu končí, protože teď oficiálně končí odpoledne a začíná večer, a to večer na Maximum, protože už je tady Ondrášek.
1: Je to pravda, vystřídám tě, Kači, ahoj.
0: Ahoj, prosím, já jsem ti slíbila nějaké chutné téma, jo. Já jsem objevila žebříček teďka nový nejlepších kuchyní na světě.
1: Aha.
0: Co je tvoje oblíbená kuchyně, jako jaká země?
1: Jsem v tomhle, mám rád českou kuchyni, prostě svíčková, rajská, knedlík, miluju to.
0: To je 33. místo.
1: Cože?
0: Jo.
1: To není možný.
0: Hele, Italové, Řekové a Peruánci.
1: Italové jsou první teda?
0: Jo.
1: A Peruánci, jo? Peruánci. Co se jí v peruánské kuchyni?
0: Tak tam mají třeba takové ty seviše, takové ty rybičky.
1: Seviště?
0: Seviše.
1: Jo, seviše.
0: To vemeš rybu, jako v takový filetek z ryby.
1: Aha.
0: A nevaříš ho, ale dáš ho do třeba limetkové šťávy nebo citronové a ono se to vlastně v té kyselosti jakoby uvaří.
1: Jo.
0: A pak se může udělat nějaký salát s koriandrem a rajčátkama a je to strašně dobrý.
1: Jo. Tak no. To já si dám asi radši tu kachničku, zelíčko a knedlík teda.
0: Na druhou stranu 33. místo není tak špatný, protože Slováci jsou 76.
1: Zase jsme je porazili.
0: Takže
1: Tomáš,
0: tak.
1: Hokej, fotbal, i v té kuchyni jsme je porazili.
0: Nedá se nic dělat. Čau, kohalušky. Já těž odcházám a...
1: Dovi!
0: Čauko, Ondra, užij si to.
2: Evropa 2, 80... Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Skupina We Are Domy dohrává tady na Evropě 2 přesně v 18 hodin a jednu minutu k tomu. No a to je ten správný čas na poslední dnešní zprávy. Je tady Lucka Hněvkovská.
1: Dobrý večer. Během měsíční mise v Řecku čelili čeští hasiči třem velkým požárům v přírodě. Navíc denně hlídkovali v rizikových oblastech. Dnes o tom informuje mluvčí generálního ředitelství hasičů. Misi už skončily a v noci na dnešek se vrátili zpět do Česka. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které začaly v neděli. Pršet má i v následujících dnech. A další zprávu už přidává Zuzka.
2: V Jihlavském vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče z Batolaty otevřená od 11. září. Nový saunový svět v patře akvaparku obsahuje 5 saun, parní kabinu i odpočívárny s krbem. Do jedné sauny, v níž budou konané i saunové rituály, se vejde až 60 lidí. Stavba vyšla na 110 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Jako astronomický snímek dnes Americký národní úřad pro letectví a vesmír publikoval fotografii českého autora Jakuba Kuřáka. Snímek vznikl časozběrně během necelého týdne a ukazuje maximum meteorického roje Perseid na Jizerce v Jizerských horách.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Několik menších kolon vzniká v Praze na jižní spojce, a to od nájezdu z D1 směrem k D11. A pomalý provoz je také u Štěrbohol. Zdržet se můžete v omezení na D4 za Prahou, také na výjezdu z Prahy po D5 a obousměrné kolony jsou na D1 u Brna.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa2. Jak je venku?
1: Zítra nás čeká oblačno až polojasno, ojediněle se slabými přeháňkami. Během dne pak zejména v severní polovině území bude přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy bude horko, tam naměří až 30 stupňů. Ze zpráv je to ode mě všem. Teď už startuje večer na maximum a je tady Ondra Urban.
0: Já přeji hezký úterní večer, doufám, že máte klid, pohodu, jsem moc rád, že dnešní večer trávíte s Evropou 2. Jdeme na to!
3: Evropa 2.

6 hodin a 6 minut, tradiční čas, kdy na Evropě 2 startuje Večer na maximum. Dneska s Ondrou, ale taky se Švancim, k tomu se dostaneme za chvilku, ale hlavně s vámi, milí posluchači Evropy 2. 257 400 888, na tomhle telefonním čísle můžete tradičně mezi 18. a 20. vybírat songy na přání. Už to tady začíná blikat, už voláte, tak ještě tomu dáme pár minut. Připomínám, že okolo 6:45 bude taky song Za trest. Probereme ty zajímavosti, které se dneska staly, a je jich několik, takže o nic důležitého z dnešního dne nepřijdete, my to tady shrneme. No a za chvilku slibovaný Petr Švancara. Ještě jsme nestihli úplně probrat jeho dovolenou, což je téma, které máme rádi, a myslím, že Švanci na dovolené určitě zažil nějaké zajímavosti. Tak jak se měl Švanci u moře, to uslyšíme za chvilku v rubrice Žádný Švanci na Evropě 2.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Úterní večer na Maximum Evropa 2. Ani dneska ve studiu nechybí opálený Petr Švancara.
2: Já všechny zdravím, ano, není to žádný tajemství, odskočil jsem si stejně jako ty na týden na dovolenou, ale já mám ještě člověče v sobě, asi to mám po mamce s taťkou. My máme hrozně jako vyvinutý asi pigment v rodině, protože moje dcera je normálně, to má černoška. To má regulérně, ta má 9 let, mladý se taky jako ten 19-letý a i ta dcera 17-letá, oni se prostě všichni opalujou do hněda, babička s dědou, máma s tátou taky, takže my jsme asi na půl Brazilci, já vždycky říkám, že jsme šmrnclí maringotko, jo. A vlastně, jako nám, mně se stalo na dovolené jedna věc, to se mě dlouho nestalo, já jsem usnul na přímým slunku.
1: Ajajajaj.
2: Třeba na 2 hodiny.
1: A byl jsi červený.
2: Počkej, tak normálně já jsem byl jako brutálně červený. Rak je proti ně prostě...
1: Běloch.
2: Moje běloba. A vlastně zrovna jsem druhý den dělal do jedných zpráv, jedné televize, vstup na hodnocení utkání Sparty s Lyonem. A ten se úplně lekl, ta moderátorka, ne? Já říkám, prosím vás, to není z chlastu, to já jsem usnul na slunku.
0: Večer na Maxi.

0: Na Evropě 2 v rámci Večera na Maximum dohrává single Rain, což koresponduje s tím, co se venku děje u nás v České republice. A je to vlastně téma, o kterém můžeme pokecat na telefonu 257 400 888, kromě toho, že si vyberete song na přání, to je naprosto jasný. Tak kdo je dneska první, koho můžu pozdravit? Halo?
1: Jakub.
0: Nazdar, Kubo. Odkud voláš?
1: Z Prahy.
0: A jak to vypadá v Praze, když teda já to vidím z okna nejspíš taky, ale tak řekni u vás, prší nebo ne?
1: No, prší je tady docela hnusně.
0: Začalo pršet, že? A máme hodně pod mrakem, tak to jsou aktuality z Prahy. A co ti můžu zahrát, Kubo?
1: Tak jestli máte Robina Zuta, kdo?
0: Robina Zuta, toho máme rozhodně v rap ateliéru, ale myslím si, že tady normálně... dispozici. Pozor, tak pozor. Robin Zoot a Emma Smetana, Lady a Trap. To je jediný, co jsem tady našel od Robina.
1: Ano, tak Eminema, prosím.
0: Dobře, a nějakýho konkrétního, nebo je ti to jedno?
1: Je to jedno.
0: Je to jedno. A spíš novějšího nebo staršího, tak se ještě zeptám.
1: Staršího.
0: Staršího, tak třeba, tak třeba. No já něco vyberu a ty mezi tím řekni, pro koho to bude.
1: Tak bude to pro všechny, co poslouchají.
0: OK, a jaký máš ještě plány do těch posledních zhruba 12 dní prázdnin? Co budeš dělat?
1: Budu mít hokejový soustředění.
0: Nekecej, ty hraješ hokej, za koho?
1: Za HC Kobra Praha.
0: Super, tak Kubo, já ti držím palce, ať to všechno dobře šlape a tady je Eminem na Evropě 2. Ahoj.

0: Yes, taky Eminema jste vybrali do dnešního večera na Maximum na Evropě 2. No a teď se vypravíme do Asie, konkrétně do Číny. Představte si, že jedna bohatá čínská investorka zaplatila vznik seriálu. Na tom by nebylo nic divného, každý investor pro kinematografii je rozhodně dobrý, jenomže problém je v tom, že ona se sama obsadila do hlavní role toho seriálu a k tomu si vybrala svého oblíbeného herce jako hlavní mužskou postavu a do toho seriálu napsala ve scénáři 60 líbacích scén, protože se s tím svým oblíbeným hercem chtěla často líbat. Ten z toho nebyl úplně nadšenej, takže dokonce jí sepsal takový manuál, jak by to líbání mělo vypadat. Cituji, napsal, při natáčení líbacích scén nevystrkuj jazyk, neposílej mi pořád sliny do pusy, vzkázal ten herec. Režisérka toho seriálu nakonec z těch 60 líbacích scén asi 12 vyškrtla, což se teda investorce a hlavní postavě seriálu nelíbilo a režisérce nechtěla vyplatit část honoráře. To jsou věci, ale tak já myslím, že my to tady v České republice taky trošku známe, ne? Teď vlastně to je takový čínský Jaromír Soukup. Evropa 2.
1: Večer na Maximum. Evropa 2. Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Zpátky k muzice.

0: 257-400-888, to je telefonní číslo, které teď můžete vytáčet, pakliže si chcete nechat zahrát nějakou písničku na Evropě 2. Kdo je v éteru? Haló, haló.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, jak se jmenuješ?
1: Janička.
0: Jani, pohlase si moc sympatická, jak se máš dneska?
1: Dobře se mám.
0: To jsem rád. Odkud voláš vlastně?
1: Z Úval.
0: Z Úval. A prší v Úvalech?
1: No, zatím ne, ale pršelo.
0: Pršelo a je zataženo, že? Pod mrakem.
1: Jo.
0: Nevadí, nevadí, můžeme to zlepšit muzikou. Co to bude, co by si chtěla zahrát?
1: Moje mamka měla včera narozeniny a chtěla by pustit tu Dancing Queen od Mamma Mia, prosím.
0: Je, od Aby Dancing Queen, to je hezký. A slavili jste s mamkou nějak?
1: Mhm,
0: jak?
1: Včera.
0: Povídej, co se dělo?
1: No, mamka dostala dárky a dort.
0: A co dostala za dárek? Od tebe třeba?
1: Ode mě dostala vyrobenou jahodu z papíru a kamínek.
0: Je, ale to se říká, že nejhezčí dárek je ten, který vlastnoručně vyrobíš a to se ti podařilo. Tak mamce přejeme všechno nejlepší, Jani, tobě hezký zbytek prázdnin a mějte se doma krásně. Ahoj.
1: Vy taky.
0: Díky.
1: Ahoj.
0: Čau. No a tady je ABBA Dancing Queen v rámci večera na Maximum Evropy 2.

Tři minuty po půl sedmé posloucháte Evropu 2 večer na maximum a přináším tady jeden, řekl bych, inspirativní příběh z Nového Zélandu. Na Novém Zélandu rozjel tatér Benjamin Lloyd něco neskutečného. Původně to bylo o tom, že on slíbil, když budu mít 50 lajků, půjdu potetovat děti do dětské nemocnice. Nakonec těch lajků dostal 400 tisíc a ten slib samozřejmě splnil. A vlastně už je to 10 let, kdy jezdí do nemocnice a dělá dětem takové ty dočasné kérky airbrushem za pomoci netoxické barvy. Ta barva sice po pár umytích zmizí, což je u těch dětí vlastně správně, ale to sebevědomí a radost, které jim to dodá, vydrží mnohem díl. A radost a úsměv na tváři dětí v nemocnici, kterou Benjamin vykouzlí, to je něco neuvěřitelného. A co je na tom zajímavého, tak ten nápad vychází z jeho vlastního dětství, protože sám si kdysi kreslil přes jizvu po popálenině, aby nebyla tak výrazná a aby se cítil líp ve vlastní kůži. A dnes to samé předává dál dětem v nemocnici. Neuvěřitelné, skvělé, na Evropě 2 dáváme velký, velký palec nahoru. Evropa 2. Večer na maximum. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
0: 82 a 105,5 FM.

Tady je Evropa 2, úterní večer na Maximum, 18 hodin 41 minut. No to je nejvyšší čas, aby jsme začali přemýšlet, o čem bude dnešní song za trest. A to se ptám vás, o čem bude dnešní song za trest? Jsem zvědavý, kdo vás naštval, byl to někdo v práci, nebo někdo doma, nebo někdo na cestách, na silnici, v MHDčku, na kole, ve fitku, no zkrátka kdekoliv, na ulici, v obchodě. Kdo vás naštval, pojďte mu zahrát song za trest, ať už je to kdokoliv. 257-408-888, vytáčejte číslo a nechte někomu zahrát song za trest. Evropy 2.

0: Přesně ve 6:45 posloucháte Evropu 2, je tady dnešní song za trest. Koho máme na drátě? Kdo bude trestat? Halo?
1: Halo, halo, zdravím, tady Martin.
0: Ahoj Martine, tady Evropa 2 Ondra. Tak povídej, pro koho song za trest a proč?
1: Tak konkrétně takhle. Tento za trest bude pro moje spolužáky z vysoké školy. Konkrétně pro TT-ho a Podyho. Pokud poslouchají, tak je samozřejmě zdravím. Protože před 4 lety jsme si vlastně slibovali, že spolu odstátnicujeme. A kolegové se na to lehce vykašlali. Momentálně si užívají léta místa, aby se učili a už se jim to krátí.
0: Teďka budou státnice někdy na konci srpna?
1: Teďka na konci srpna budou státnice za pár dní. A oba dva na to tak trošku... No, nevinou tomu úplně pozornosti, kolik by asi měli.
0: Zatímco ty jsi poctivý a učíš se.
1: Já jsem byl poctivý, učil jsem se a státnice jsem si udělal v červnu.
0: Jo tak, a teď jsou jako opravný nějaký.
1: Ano, ano.
0: Jo, rozumím.
1: A byl jakoby druhý termín.
0: Takže ty už jsi, co seš, inženýr?
1: Bakalář. První bakalář.
0: Bakalář, no dobrý. A chceš ty kamarády dotlačit, aby byli s tebou a oni na to kašlou?
1: Přesně tak.
0: No jo, ale jsi teda hodnej, že o ně máš starost a že je chceš takhle podpořit, to je pěkné. Tak můžeš je podpořit i nějakým hezkým vzkazem, pojď jim něco poslat přes éter Evropy 2. Co bys jim řekl?
1: Já bych jim řekl, aby přestali bumbat, přestali chodit po kamarádech a začali se učit, protože za pár týdnů začíná další semestr magisterského studia a rád bych je tam viděl. Tu školu musíme zbourat.
0: Za trest. A já bych vlastně ten dnešní song za trest dal i tak trošku motivační, aby z kluků jednou byli ti inženýři, tak tady je Inženýrská na Evropě 2. Jasný.

0: Pro všechny hlavy študované hrál song za trest Evropy 2, i když vlastně nejvíc to hrálo pro dvě hlavy, které ještě nejsou študované. Martin to chtěl zahrát pro své dva kamarády, kteří mají před státnicemi, před opravným termínem a prý na to úplně kašlou, neučí se, naopak chodí na večírky, mejdany, přehlídky, parády, kalby a užívají si to léto tak nějak po svém, i když ten termín opravných státnic už se blíží. A on by chtěl s nima dotáhnout tu vysokou školu až přímo k titulu, aby byli to, co si slíbili na začátku vysoké školy, že to udělají spolu, aby to opravdu takhle udělali. No, starostlivý kamarád ten Martin, takový hezký, vysokoškolský, byl dnešní song za trest na Evropě 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 82 a 105,5 FM.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

19.03, přesný čas, jsme rádi, že i po 19. hodině ladíte večer na maximum na Evropě 2. No a teď jeden zajímavý sousedský spor, který se odehrál v Americe, na Floridě. Představte si, že muž byl zatčen po hádce se sousedem kvůli tomu, že jeho pes pravidelně nechával výkaly na jeho pozemku. To se mu nelíbilo a tak během konfliktu ten výkal vzal a hodil ho po sousedovi, tedy po majiteli toho pejska. Prostě po něm hodil psí hovínko. No a navíc mu vyhrožoval dětskou koloběžkou, kterou nad ním držel. Muž čelí obvinění z vloupání a napadení přitěžujícího útoku nebezpečnou zbraní, tedy koloběžkou, a ublížení na zdraví. No, zajímavý případ, který vlastně jenom potvrzuje to staré dobré rčení. Říká se, že když nejde o život, jde o hovno. Evropa 2. Večer na maximum.

0: pořád oblíbená Eva Farná dohrála tady u nás na Evropě 2. No a další hudba je znovu na vás. 257-400-888. I mezi 19. a 20. můžete vybírat písničky, na které máte chuť, kterou byste chtěli někomu věnovat a tak dál a tak dál. Zkrátka, diktujete hudbu na Evropě 2 vy. Tak tedy ještě jednou telefonní číslo 257-400-888. Teď můžete volat. Linka je volná. Já stále čekám. A je to napínavé a řekl bych až netradiční čekání, kdo bude další vybírat hudbu u nás na Evropě 2. A najednou to tady všechno naskákalo. Tak kdo to prošťouchl? Halo.
1: Halo, halo.
0: Ano. Slyšíme se?
1: Tak necháte nám zahrát písničku na dlouhou cestu.
0: Zeslab si rádio, prosím tě, protože se to tam začalo ozývat zpátky. Děkuju.
1: Ano.
0: Zahrajem písničku na dlouhou cestu. A jakou?
1: Zítra má Neteřinka narozeninky, tak narozeninovou, prosím.
0: Od Miraj teda?
1: Ano.
0: Ty brďo, Miraj narozeniny.
1: A nebo? Od Jarka Šimka.
0: Tak ani jednu z nich... Možná Miraj bychom našli narozeniny. Jarka Šimka tady nevidím. Ještě zkusím ty Miraj narozeniny. A nějaký vzkaz pro Neteřku?
1: Ať vyroste krásná, zdravá. Budou ty pátý narozeniny.
0: Pátý narozeniny, to je hezký.
1: Ano.
0: To je nádherný. Tak jo, myslím, že Miraj jsou nachystaní. Jdem to pustit na Evropě 2. Tak ahoj!
1: Ahoj!

0: 257-400-888, telefonní číslo přímo sem k nám do studia Evropy 2. Znovu můžete vybírat, diktovat oblíbené songy. Kdo bude vybírat tentokrát?
1: Haló, haló.
0: Ano, kdo tam je?
1: Tady David.
0: Nazdar Davide, vítám tě v éteru Evropy 2. Slyším, že tam nejsi sám, jste tam ve dvou nebo ve více?
1: Ano, ano, ve dvou s manželkou Danielkou.
0: Krásný, no tak co vašemu krásnému manželskému páru můžeme zahrát?
1: Chtěli bychom Michal David, Láska je láska, nebo Lucie Bílá, pletu se?
0: Je to Lucka Bílá, ale jestli myslíš, je láska je láska.
1: Přesně tak, přesně tak, to bychom si rádi poslechli při tak hezkém dní.
0: Teda a to asi pamatujete, když už jste manželé, tak jste byli v roce 92 na světě, když vyšla ta písnička?
1: Určitě, určitě.
0: A máš ty konkrétně na ní nějakou vzpomínku třeba?
1: No, určitě nějaký letní koncík.
0: Jo, takhle. Kolik ti bylo v 92?
1: 22.
0: No, tak to si obrážel všechny ty mejdany a tak dál. To,
1: ano, ano, přesně tak. To bylo super.
0: Krásné období pro tebe. No tak super, díky, že posloucháte. Přejeme vám lásku a hrajeme vám na Evropě 2. Ahoj.
1: Děkujeme, ahoj. Večer na maximum.
0: Vlastně nevím, kdy naposledy tahle písnička hrála v éteru Evropy 2, ale když si to přejete, tak co by ne. Tady je Lucka Bílá, Láska je láska.

Řekl bych až taková oldies party na Evropě 2. Lucka Bílá, Láska je láska, v rámci úterního večera na Maximum. Teď ale míříme do Itálie, protože v jižní Itálii se stal neuvěřitelný příběh. Velké štěstí tam měla žena, která vyhrála v loterii rovný 1 000 000 €. To je v přepočtu asi 24,5 milionu korun. No to je nádherná výhra samozřejmě. Jenomže tam došlo k omylu, ona ten tiket vyhodila. Stalo se to tak, že nevěděla, jaký se vytáhly čísla, šla do té prodejny, aby vyhodnotili tiket a tam jí řekli něco v tom smyslu, že tiket je nevyplatitelný. Na místě se totiž vyplácí jenom malé částky, ty velké výhry se vyplácí přímo v vedení loterijní společnosti. Jenomže ona to pochopila tak, že prostě ten tiket nevyhrál a tak ho vyhodila. Potom přišla domů, viděla, jaká čísla byla tažena a protože pravidelně sázela ta samá čísla, tak poznala, že vlastně vyhrála tu hlavní cenu 1 000 000 €. No a začala velká akce. V panice se vrátila do té prodejny, tam se dozvěděla, že odpadky už byly vyhozeny, popeláři už je odvezli, takže okamžitě volala do firmy, kde narazil na šéfa té firmy a ten měl obrovské srdce. Zjistil, v jakém popelářském autě ten odpad je, stáhl ho ze služby a celé to popelářské auto víc než jeden den prohledávali a nakonec ten výherní tiket našli, takže toho 1 000 000 € se dočkala. No, tomu říkám dvojité štěstí. Gratulujeme, Evropa 2.

0: Krásný a pohodový úterní večer vám přeje Evropa 2 a moc rád vám to popřeju vlastně skoro osobně na telefonním čísle 257 400 888. Kdo se k nám dovolal? Haló? Haló, slyšíme se?
1: Ano, ano, se slyšíme.
0: No, výborně, jak se jmenuješ?
1: Ahoj, Pepa volá.
0: Ahoj.
1: Právě razíme z výletu z Prahy s dcerama, tak teď jsem chtěl zahrát jednu skladbu, která se líbí mimořádně mě.
0: A je to která?
1: A je to od BTS Swim.
0: Máme, zahrajeme, to je jasný. A kam se z Prahy vracíte?
1: Vracíme se na sever Čech do Krastavy.
0: A jak jste si užili Prahu? Co jste dělali?
1: No, myslím si, že děvčata si to užili výborně, protože jsme tam jeli do nějakého k-popového krámečku v Praze. To jsou faninky a strávili jsme tam asi 2 hodiny.
0: No a evidentně už jsi k-popový fanoušek i ty, když se ti líbí písnička Swim, je to tak?
1: Jo, tak ta je jedna z těch, která se mi líbí opravdu.
0: OK, přejeme šťastnou cestu a BTS hrajeme na Evropě 2, čau!
1: Jo, díky moc taky, mějte se. Evropa 2. Večer na maximum.

Evropa 2, večer na maximum. A protože se blíží podzim, tak se blíží také očekávané vydání nového GTAčka. A okolo této hry se začínají objevovat další zajímavé informace, třeba i v souvislosti s americkou armádou. Americká armádní jednotka údajně nabízí vojákům, kteří se znovu upíšou do služby, 4denní volno, aby si mohli zahrát nové GTA 6. Neuvěřitelné. Podle uniklého memoranda z Fort Stewart by volno platilo od 20. do 23. listopadu, tedy hned po vydání hry. Vlastně přijde mi to originální, na spoustu peněz, na vysoký plat dokáže do armády naverbovat nové vojáky kdekdo. Ale na volno, aby si mohli zahrát GTAčko, to je velmi specifické. Nicméně, jestli je to pravda a jestli se to opravdu stane a vojáci budou mít od 20. do 23. listopadu volno, tak je to zajímavá zpráva pro všechny protivníky americké armády. Chlapi, až vyjde nové GTAčko, tak to do nich pustíme. Evropa 2. Večer na maximum.

0: Ladíte Evropu 2 úterní večer na maximum. No a před námi je poslední možnost nechat někomu něco zahrát, nějakou písničku na přání, třeba pro Helenky, které dneska ještě mají svátek. Je tady zkrátka last call, poslední možnost. Tak jsem zvědavej, kdo to dneska uzavře. Tady Evropa 2, halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo se dovolal?
1: Tady Alžběta.
0: Čau Alžbětko, tak co chceš zahrát?
1: My bychom chtěli zahrát písničku od Gufrau, Nechci. Je to nová písnička.
0: A je asi tak nová, že ji tady nemáme, člověče. Ještě to prokouknu tady. A pro jistotu, měla bys si něco v záloze?
1: Nějakou jinou od Gufrau, klidně.
0: No, obecně tady toho moc není od Gufrau vlastně nic. Takže někoho jinýho dala by si, prosím. Co máte ještě rádi? Protože slyším, že jste tam dvě holky, je to tak?
1: Jo, je to tak.
0: Tak něco, něco českýho, nebo...
1: Tak nějakou... Od skupiny Chaos, starou.
0: To by mohlo být úspěšnější, mrknu, co můžu nabídnout. Vodopády, televize. A to je všechno. Takže televize nebo vodopády?
1: Tak vodopády.
0: Přes vodopády dáme. A pro koho to bude, holky?
1: Pro Helenky.
0: Pro Helenky. Ty nejsi Helenka, ty jsi Alžběta, že jo?
1: Ano, ano.
0: Pamatuju si dobře.
1: Ale bude to pro všechny Helenky, co mají svátek.
0: Znáš nějakou osobně?
1: Jo, jo.
0: OK, tak té přejeme hezký svátek, všem Helenkám pěkný svátek a vám, holky, pěkný večer, ahoj.
1: Ahoj, děkujeme.
0: My taky děkujeme za telefonát. No a tady jsou Chaos, legendární vodopády v rámci úterního večera na maximum na Evropě 2.

Chaos a Vodopády dohráli v rámci večera na Maximum Evropy 2. Dneska ty vaše přání byly hodně originální, hodně vzpomínkový. Hráli jsme několik skladeb z 90. let, ale asi jste dneska hold měli takovou náladu, tak vám to rádi zahrajeme. Jakou bude mít náladu Petr Švancara, to jsem zvědavej. Za chvilku rubrika Žádný švanci a myslím, že bychom ještě měli probrat dovolenou. Švanci byl totiž v Řecku, je krásně opálený, tak věřím, že má spoustu historek. Čili Petr Švancara a jeho rubrika Žádný švanci za chvilku na Evropě 2. Večer na Maximum.

0: Badvě. 80. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: 58.2 a 105.5 FM.
2: Evropa 2.
1: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.
3: I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Úterní večer na Maximum Evropa 2. Ani dneska ve studiu nechybí opálený Petr Švancara.
2: Já všechny zdravím, ano, není to žádný tajemství, odskočil jsem si stejně jako ty na týden na dovolenou, ale já mám ještě člověče v sobě, asi to mám po mamce s taťkou. My máme hrozně jako vyvinutý asi pigment v rodině, protože moje dcera je normálně, to má černoška. To má regulérně, ta má 9 let, mladý se taky jako ten 19-letý a i ta dcera 17-letá, oni se prostě všichni opalujou do hněda, babička s dědou, máma s tátou taky, takže my jsme asi na půl Brazilci, já vždycky říkám, že jsme šmrnclí maringotko, jo. A vlastně, jako nám, mně se stalo na dovolené jedna věc, to se mně dlouho nestalo, já jsem usnul na přímým slunku.
1: Ajajajaj.
2: Třeba na 2 hodiny.
1: A byl jsi červený.
2: Počkej, tak normálně já jsem byl jako brutálně červený. Rak je proti ně prostě...
1: Běloch.
2: Moje běloba. A vlastně zrovna jsem druhý den dělal do jedných zpráv, jedné televize, vstup na hodnocení utkání Sparty s Lyonem. A ten se úplně lekl, ta moderátorka, ne? Já říkám, prosím vás, to není z chlastu, to já jsem usnul na slunku.
1: Večer na Maximum končí, ale za chvilku tady bude brzda. Trojce Nasty, Arny, Vojtán. No a já se těším zase příště v rámci Večera na Maximum Evropy 2. Ahoj.

0: 2 začíná úterní brzda Vojtáno a Arny a Nasty. Krásný večer posluchačům i vám.
1: Dobrý borci. Večer.
2: Dobrý večer.
0: A kdybyste měli možnost si vybrat libovolnou pokrývku vaší hlavy, změnili byste něco?
2: To jo, já bych bral, abych měl zase černý vlasy. Jakože ne, lehce prošedivělý. Už to mám nějak moc, už mě to
0: už převažuje, máš
2: nervozňum, ano.
0: Šedivost nad
2: sůl
0: černou.
2: Nad pepří.
0: Aha, jo, jsi přesolenej.
2: No, Vojtáno nerozuměl otázce.
3: Já nechápu.
0: Vojtáno je plešatej, ale hezky plešatej.
2: Holohlavej.
0: No, holohlavej.
2: No, holí si hlavu.
3: Hele, viděl jsem se teďka s DJem kapely Prago Union, což je jako celá kapela, je sympatický, hrozně týpek a je mi trošku podobný, jo?
0: Jo.
3: A on mě viděl a viděl, že si to holím fakt už úplně do hladka a říká, dobře ty. Jenom teda jediný rozdíl mezi námi dvěma, že u mě je to volba.
0: Jo.
3: Že normálně mě takhle prostě tak jako schodil, jako no.
2: A to nevíš, že ty si holíš obě hlavy.
3: No, no jasně.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nastě Arny Vojtáno. Jak rychle se dá zvládnout seznámení, započetí dítěte a svatba, nám ukázali Němci.
1: Jako tady ten triptych.
0: Dali si to za 90 minut.
1: Oni se seznámili.
0: Ne, teda to seznámení jsem tam trošku jako přidal, znali se teda, ale za 90 minut stihli svatbu i narození dítěte.
1: Jo.
0: Zkrátka,
1: ona byla v 9. měsíci, boukli tam teda
0: rychle svatbička,
1: berete se,
0: a
1: prstínky
0: rovnou,
1: nandala.
0: Jasný.
1: Ale což vlastně, když je dáma těhotná, tak má oteklejší prsty, takže musela mít asi větší prstínek. Nic je technikálie, jasně. Jedeme porodit a porodila a 90 minut tady ten škopíček. No, dobrý. Tak
0: jak vám přijde ideální jako čas od seznámení jako po svatbu? No to je takový neuchopitelný.
2: Od seznámení po svatbu, jo. No.
1: Já měl 3 roky.
2: Já asi 2.
1: Vojti?
0: To bude několik let, jako no.
1: Vy jste to ladili, tu kytaru, další to, dobu.
2: Ale tam není, jako já nevím, jestli nějaký ideální čas, to je strašně individuální. No,
1: a za jak dlouho
0: se bude váš...
2: Jako takhle, od seznámení po svatební noc.
0: Jasně, jasně.
2: To stačí jak hoďka. Hmm.
0: Ale tak si představte, že by vám váš kamarád prostě se seznámil a třeba za měsíc nebo za 14 dní...
2: Se chtěl, co bys mu řekl, jo.
1: No je to riziko, jako neřekl bych, hele, dej zpátečku, tak ještě pořád ta svatba není ten závazek, že najednou čekají dvojčata.
0: Jasně.
1: Ale je tam takový jako pade na pade, že jo, až ta chemie v tom mozku jako se trošku zase uskromní.
2: A bych mu řekl, že mu úplně jeblo, no.
1: Dobře.

0: Úterní brzda na Evropě 2 Nasty Arny Vojtáno. Já nevím, proč jsem se tak teď zamyslel nad tím. Možná protože se blíží ten 21. srpen. Kolik lidí už dneska neví, jak složitý bylo cestování, jak vlastně žádný nebylo a není to tak dlouho, je to 30-35 let zpátky. Umíte si představit, že abyste žili, že jste museli utéct přes hranice, že byli lidi, kteří si třeba ušili balóny z nějakých,
1: no, jasně,
0: nějakých jadrů, že byli lidi, kteří šnorchnovali pod Dunajem, a riskovali život v kufru auta, převáželi různě se. Ty umíš to představit, to je to dneska jednoduchý, co? Já jenom narážím na to, jak si pořád stěžujeme, jak je těžko.
1: Často, jsou fronty.
0: No? Není fronty, ty bláho, dneska nikdo neví, co byly fronty. No? Fronty na nic.
2: Ne, je to pravda, že dnešní generace, a ještě vůbec, jak je to cestování, je dneska absolutně běžná věc, klasická součást prostě našich životů, a je fakt, že je těžká ta představa, že jsi nezajel jen tak. Jako
0: já když šel poprvé po revoluci na západ do Německa, byl úplně, to byl fakt doslova kulturní šok třeba z toho, že si přejel hranice a za rozvodovem někde byla továrna a na dvoře té továrny byla tráva. To byl úplně totální jako šok. To jste vůbec jako, tady byl všude jenom bordel, beton,
1: jasně,
0: panel.
1: Jasně, takhle.
0: A my tam viděl továrnu a tam byla tam trávník.
1: Já myslím, že tam pěstovali zatím hulení.
0: Jo, tak to ne.
2: To by byl ráj, no.
1: Kulturní ráj.

0: uši hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2.
4: Love before you.
2: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nastě Arny Vojtáno. Fake news je naše pravidelná rubrika, kdy vám řekneme zprávy, které nejsou tak úplně pravda, ale někdy se to k tomu i blíží. Nastě, uděláš zvuk?
1: Arny, na Ostravsku se přemnožili slimáci. Je tím zamořený doslova celý moravskoslizský kraj.
0: Známý český herec opět odmítl dát své manželce dárek k výročí svatby. Žena si prostě nic nezaslouží. Nechal se slyšet Martin Nedejdar.
2: Nový gala večer v boxu se odehraje na pražské Štvanici. Novinka spočívá v tom, že se boxeři budou mlátit klávesnicema a další elektronikou. Už brzy Alza Box.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Jaký máte vztah k holubům, hoši? Ptám se, protože...
1: Já spíš smrkám, jestli to nevadí.
0: Jasně, ptal jsem se na ty živý, ale vzal jsi to za svý.
2: On smrká živý.
0: Ukroužkovaný. No, ptám se, protože pro spoustu lidí je to taková létající krysa a podobně. A některým lidem už to začalo vadit, hlavně u Brna. A založili iniciativu Holub je kámoš a chystají takový útulek jako pro holuby.
1: Že takhle začalo vadit...
0: zacházení s nima, jsou tak jako braný. Já se přiznám, že tady ten jako holubí rasismus trochu v sobě mám zakořeněný. A že prostě já si jich tak trochu jako štítím a ještě dřív se říkalo ty nemoce, ale oni si to nezasloužejí, to jsou prostě ptáčci.
2: Já to nějak nevnímám, jak jsem z té vesnice, možná vy, co jste žili, nebo žijete ve městě dlouho, tak to třeba lidi mají jinak, ale já nějak... Tak takhle, na vesnici vlastně ty holuby ani tolik zase jako nejsou, oni jsou jako fakt spíš v tom městě. A tak jako na autě mě štvou, když najdu ty jejich...
0: Jo, ono to jde špatně se škrábnou a ono tam dokonce má v sobě nějakou žíravinu, mi přijde, že to jde do toho laku jako do hloubky.
2: Ale to nemá jenom holuby, že jo? To,
0: jako... Jo, to mají lidi.
1: Emil holuby.
2: Když najdeš na autě, to nechceš. No.
1: A ono to je tím taky, že jich je hodně, kdybych bylo málo. Myslím, že bychom tady měli ve stejném počtu papoušky. Třeba Aru, Arara, nebo jak se jmenou tady ty Ary.
0: Arara.
2: Proto nemám rád lidi.
3: Evropa 2. Brzda. Jakoby show. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte, je tady naše rubrika Samofor.
1: To je jak příkaz, ano.
0: Ano.
1: A poslouchej to.
0: Téma dnešního Samoforu je slina. Tak to znamená, vymyslet vtip na téma slina, to bylo pro mě těžké.
1: Strašný. Běží chlap po silnici a má úplně od slizu pravou ruku, ale totálně, a běží do hospody. A jeden frér říká, co to dělá tamhle ten týpek? A on říká, a ten druhý říká, no on zrovna chytil slinu.
0: Jo, že jako chytil.
1: Znamená to, že ji pustil, když ji chytil.
2: Já navážu na stejný, vzali jsme to za stejný konec. Baví se dva spisovatele a jeden říká, člověče, já jsem marný, já už jsem roky nic nenapsal, furt čekám na muzu a nic. A ten druhý mu říká, hele, zkus si stoupnout pod Václava Klause mladšího, když něco vypráví. A říká, že si pod něj stoupnu a co se stane? No třeba chytíš slinu.
0: Taky vlastně jsem šel podobným směrem.
1: Taky jsi to chytil.
0: Přijde chlapec z doktoru a říká, pane doktore, já jsem tady s dědečkem, on je v čekárně. A doktor, no tak ho přiveď. A co, počkej, co ho trápí vlastně? No tak jo, on to trápí spíš nás, jo, jako okolo. On strašně slintá, ale hrozně. Ono tak ho teda přiveď. No a on přiveze na vozíku toho dědečka, dědek takhle metrovou slinu u huby nechutnou a doktor povídá, je dobrý den, Miloši, pojď teda.
2: Kerej to byl? Brzda.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Utíká to rychle, už jsme v polovině dnešní brzdy a svátky slaví Helena, Ludvík a Bernard.
1: Helča pořád jede hity, lidi spocený do kalamity. Spocený čela žabky, to je znamení, dlouhá noc a když máš sladké mámení.
2: Já si musím přebrat.
1: Počkej, spocený...
2: Co je za příklad matematický?
1: Spocený čela žlábky. To je znamení. Dlouhá noc, když máš sladké mámení.
2: Tak to jo.
0: Tomu rozumíme. Ludvík. Po rumu nepřijde k rozumu a dnes Bůh ví, kolik jich dali Ludvíkovi.
2: Wow. Tak to je mi úplně trapně za Bernarda, no. Oslavujem Bernarda u lisního retarda.
3: Tak to je krásný přání, ne? Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně. Tak

0: Evropa 2, dnešní vydání Brzdy Vojtánu, Árny a Nasty. Hoši, kdy jste naposledy poslali své selfiečko své manželce? My jsme ta generace o něco starší, tak by mě zajímalo, jestli něco takového se
1: takové
0: ještě...
1: selfiečko?
0: A nebo posíláte fotky, co vidíte vy vlastníma očima, a nebo už si fotky vůbec neposíláte?
2: Posíláme už teda, není to v rovině, já jsem třeba neposlal dick pic nikdy manželce, možná to bych mohl zkusit.
0: Ale jiným?
2: Posílám trapný selfiečka se psem, jako no.
0: Takže tam seš ty a pes.
2: Jo, jo. A vlastně je tam trochu i ten dick, že on, když se pes nastaví, tak je to trošku tam je vidět.
0: Dick,
2: no.
0: Dick dog pic.
2: Ano.
1: Takže nemáš dick jok.
2: Dick jok.
0: A kdy ty, Árny, poslal jsi?
1: Co?
0: Komunikujete skrze fotografie?
2: Hodně posílá Arny, ne? Jak puberťák teďka.
1: No, no, ale to neznamená, že ji posílám. Jako.
0: Počkej, hele, je nějaký vybržený, to znamená, že asi se, je to aktuální téma, ne? Občas
1: ne, já přemýšlím, jako mně přijde divný poslat jako svoje selfiečko jako někomu.
0: No takže to neděláš?
1: Asi spíš ne. Možná nějakou momentku třeba, co zrovna dělám, jako, že třeba vyfotím něco v tom prostředí, nebo co si zrovna dělám, ale jinak ne.
0: Aha, takže posíláš dick picky?
2: Je to, jo, když to muselo ven, já na to čekám, ne. Jestli to někdo propálí.
0: V prostředí něco dělá,
1: ty,
0: no.
1: A co ty, pioníre?
0: Já neposílám...
1: A kecáš, jsem je viděl.
0: Ne, posílám...
2: Ty to posíláš i nám, prostě. Máme tu skupinu.
0: Tak, a je to venku.
1: Kule voholený, vole.

0: Další kuriozitka, tentokrát u nás tady v Brzdě. Jeden řidič, který byl zastaven policií, tak zřejmě měl důvod jako tvrdit, že neřídil on, ale vymyslel to tak, že tvrdil, že řídil jeho pes. Chápeš,
1: to je...
0: chtěl to hodit na psa.
1: Jasně.
0: To jsem nebyl já, to byl tady Max.
2: To myslím dokonce, že náš kolega z nastojáka...
0: To byl on, jo?
2: Udělal. Dominik Heřman Lev, jo, jednou skutečně...
0: Tak je nejmenovaný teda.
2: Ano, jeden nejmenovaný kolega to hodil na svýho psa.
1: Svýho nejmenovanýho psa.
0: Ale on o tom má vlastně stand-up.
2: No, jasně.
0: Že měl auto z Anglie.
2: A vlastně, a na fotce byl vyfocený jakoby
0: řidič. Řídil, teda měl řízení vpravo a pes řídil bez volantu. To je pravda, to je pravda. A na koho byste také... Představte si, že vaši nejbližší jedou v autě, vaše rodina ideálně.
1: Na jakou osobu blízkou bychom svedli?
2: Já určitě na manželku, protože to úplně bez váhání, jo, protože tam je dost velká pravděpodobnost nějakého nedodržení pravidel.
1: Jezdí jako, takhle, Péťa, jakože se s tím...
2: Je divoká.
0: Jako, pospíchá.
2: Tvrdí, že řídí dobře, jako nebourá jako to, ale je to divočina.
0: To by měla...
2: Já jsem konec konců, když jsme spolu začínali chodit, tak já jsem neměl papíry a žena už měla. A stačila jedna jízda, kdy mě žena vezla někam a já už jsem si šel dělat papíry.
0: Jsem byl vyděšený. Jsi taky našel papírovou manželku, jo?
2: Našel jsem si papírovou manželku, ale tak mě
1: s papírama,
0: to vyděsilo. No, to je čistý plemeno.
2: No, to si piš.
0: A kdo nařídí, ale teď řídíš asi víc, ty?
2: Řídím, no. Tak máme dvě auta.
0: A kdo řídí u vás v rodině, rodinu?
2: Rodinu, no tak...
0: Kde u volantu?
2: No tak...
1: Jako, co, no. Jo? Jako jezdí jako blázen.
2: Jezdí jako blázen a řídí to celý, no. Brzda. Evropa 2. Aneb Jakoby Show.

0: Jakoby hádanka, Evropa 2, brzda, takže jdeme rovnou. Na to já začnu. Já jsem si vymyslel jakoby odpověď na...
1: Na jakoby hádanku.
0: Na hádanku a byla u toho Eliška a vlastně vymyslela tu otázku o něco líp, než jsem měl já původně. Tak to jenom, abych tak si nepřiřknul autorství, který mi úplně nepatří. Víte, na co jednoho dne zemře Dolly Buster?
1: Povídej.
0: Na Kladomor.
1: Kladomorem.
0: Kladomorem.
2: To je hrozná epidemie.
1: Se šíří.
2: Jakou dětskou hračku mají nejraději Michal David, Marek Vašut a Vojtáno? Je to plešový medvídek.
1: Jak se jmenuje muž ve vesmíru v pantoflích? Krosmonaut.
2: Kroksmonaut.
1: Takhle
2: tak, jsem to myslel.
0: Na motorce tam ten.

0: Posloucháte dnešní Brzo na Evropě 2, pomalu se blížíme ke konci, ještě teda nějaký čas je. Dalším vstupem, který bude následovat, bude takzvaná Vojtánova otázka, kdy má Vojtáno připravenou otázku na nás i na vás, ale tenhle ten vstup já věnuju, teďka bych se chtěl věnovat Nasťákovi, protože Nasty strašně se těší, až budou jeho otázky, protože on jich má, on jich má hrozně moc, pojďme mu dneska dát ten prostor
1: tak nějakou
0: a věnovat dání. Jednu Nastyho výjimečně.
2: A tak díky teda.
0: Výjimečně.
2: Tak hoši, kdybyste mohli být jakýkoliv...
1: Tady úplně šťastný. Kdybyste ho viděli, vážení posluchači.
0: Tohle vrtí od co jsem skáčel.
2: Jaký byste chtěli být autodíl, pokud byste byli...
1: Tak dlouho čekat. Na tuhle otázku.
2: Ne, vyber si libovolný díl na autě.
1: Dobře.
2: Co si vlastně myslíte, že tak trošku jste v tom životě? A kým byste chtěli být?
1: Já jsem jednoznačně spojka.
2: Jo, hezky.
1: Já jsem spojka, co mi to říkal lidi, že tak jako spojuju, tak spojka. No.
0: Pro mě jsou to dvě otázky. Co by si chtěl být za díl, co jsi?
2: Pozor, jasně.
0: No. Takže já bych si chtěl být...
2: tak ještě o tím, co by si chtěl být?
1: No, chtěl ale jsem spokojený být spojka vlastně.
2: Jo, nesmrdíš občas?
0: No. Tak ona zasmrdí občas. Když...
2: Ano, právě, no.
0: A co?
2: Když spojuje.
1: Tak když se vytočím.
2: A co?
1: Tak usmrdím, no.
0: Já bych chtěl být zpětný zrcátko to uvnitř.
1: Aha.
0: No, protože bych viděl hodně hezký holek, si myslím.
2: To je hezký.
0: A různý věci.
1: Jo, vidíš.
0: Víš, bych chtěl
1: no
0: být,
1: a co myslíš, že seš teda?
2: Já bych
0: myslím,
2: tušel.
0: Že jsem, že to zrcátko zvenku a vidím kulový, jo.
1: A prostě zrcátko nějaký, dobře.
2: Ale jak chodíš na trasu?
0: Vejfuk.

0: pokud i nadále posloucháte Evropu 2 a dnešní brzdu.
1: Což se nedivím, protože ta otázka ode mě byla naprosto briljantní.
0: Ano, ano, briljantní až briljantní.
1: Briljantní. To je něco víc než briljantní.
2: Bože.
0: Pojďme si říct, že Nastimu jsme věnovali minulý vstup a darovali mu možnost položit otázku. Jakou měla radost, vy co jste to slyšeli teda? To bylo, to muselo být přenesený i ve obraze. Ale co Vojtáno? Teď je teda jeho rubrika Vojtánova otázka. Schválně, jakou bude mít radost Vojtáno teď?
2: Já mám strašnou radost. A
0: jak je to neuvěřitelné?
2: Ne. No ne, mě to je vlastně úplně jedno, ale otázku mám připravenou. Nasty chtěl nás obohatit nějakou jinou otázkou než na sex a podobně, tak vytáh ty auta. Nicméně moje otázky historicky nebyly zatím ještě o sexu až dnes. No. Takže teďka tak mám otázku, začíná. Trochu to tam jako ten sex bude. Seznámíte se s úplně luxusní, úžasnou ženskou, je to fakt spojení nejen těl, ale i duší. A zjistíte, že to je bývalá pornoherečka, která točila fakt brutální scény. Jste s tím v pohodě, nebo s tím nejste v pohodě?
1: Jo, je to v pohodě.
2: Ale takhle rychle, jo?
1: Ne.
2: Ty jsi to zažil? Masty, že to tak jako
1: ne, rychle? Ne, ne.
0: Jako, a počkej, a co s ní, jaký je záměr? Jako
2: záměr, chceš s ní prostě bejte partnerka na život.
0: No tak to ne, to, bych, ne, to, ne, to jo, bych neprostřel, ne, absolutně
1: já jsem,
0: ne.
1: Zrovna tady to já téma jsem řešil to s kamarádama, jak těžký by to bylo. To jako pro mě, kdyby jsem se to dozvěděl o svém kamarádovi.
2: No to by bylo lehký, ne, celkem. Kdyby se na něj změnil názor?
0: Jako nějak, nebo kámoše, mi to dost jedno.
2: Teda, no fakt. Jako, že... Dobře ty.
0: No.
1: Co myslíš těma brutálníma scénama teda?
2: No brutální.
0: No brutální scény.
2: No prostě no, nějaký hardcore. Prostě,
1: no to, to no. No, nejde to. Jsou prostě věci, které člověk udělá v životě. Je to těžký.
2: Vůbec já to nemám, těžký. Já se teda vidíš, já to nemám tak jednoznačný.
0: Nemáš jo.
2: Jako kdybych byl fakt jako zamilovaný, životní, prostě, ale a má no, to tak za sebou už jako no. Každý děláme.
0: Počkej, a kdyby ses to dozvěděl, až když bych se zamiloval, pak bych se to dozvěděl, jo?
2: Jo,
0: třeba.
2: Jo, jo.
1: No tak samozřejmě.
0: No, to je těžký, no.
2: No, já vím, no.
0: Ale asi bych to nedal.
2: Já jako

0: Asi taky ne, ale nejenom mi to nepřijde tak
1: jako
0: jednoznačně.
1: Takovou jako takovou děvku. Jakoby show.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: teď závěr dnešní verze. Ještě bych se vrátil k tvý otázce, jestli teda bychom byli schopni jako mít po svém boku partnerku, která má 18 plus historii, nehledě na to, kolik jí bylo a co všechno bylo natočeno v jejím životě. Je pravda, že jsem viděl rozhovor s člověkem, který vlastně dělal v pornoprůmyslu a byl tak sečtělej, že jsem si říkal, to je až neadekvátní tomu, co já jsem si normálně myslel o těch lidech, že budou mít asi morální kompas trošku splašený celoživotně. Yeah. Ale on ho měl jenom částečně, protože prostě ta výchova nebyla třeba 100%, něco mu tam chybělo, nějaký potřeby naplněný nebyly, tak se prostě našel tady v tom. A vlastně
1: to hodně rychle přehodnotil, takže teď
0: no ne, já jsem vlastně s tím bojuju, tak jedna věc je, jestli bych ho měl za kamaráda, což byla moje otázka, když jsem poslouchal ten podcast. A říkal jsem si, ty brďo, kdybych viděl, jakou proměnou on prošel, tak vlastně zase dostává velký props za to, jaký kroky on v životě udělal. Ale když toho člověka budeš mít po svém boku, tak je tam vlastně takovej, tak je to prostě těžký, protože se v tom jako vždycky se k tomu budeš vracet a bude to mít stín na to, jakým způsobem ten člověk na tebe reaguje.
1: Vůbec, já taky vůbec tady to u toho kámošu necítím, jako, ale absolutně žádný a problém.
0: No.
2: Můžeš mi říct, o kom mluvíš a kdo je až tak sečtělej, jak jsi to použil?
0: No to bylo, já nevím, neznám jeho jméno, aha, ale
2: byl sečtělej. No, se poznalo, tak jakoby, z toho dialogu. No, ne, já se vážně ptám, který jako pornoherec je sečtělej, mě to zaujalo.
0: Byl.
1: A já si myslím, no, že nemusí být blbý přeci, ne?
2: Já neříkám, že musí být zajímavý. No ale sečtělej je už trošku něco jiného.
0: Protože my jsme tady zapoli totálně do podcastového vysílání.
2: Ano.
0: Tak je to na delší dobu. Takže vlastně odpověď zní u Arnyho.
2: Ale na co?
0: Kámoš, ano.
2: Ne, kámoš, jo, ano.
0: Partnerka asi ne.
2: No je, určitě ne, jsme to řekli.
0: Vojtáno.
1: Kámoš absolutně bez problémů, partnerka není
2: malým problémem.
1: Není jednoznačný.
0: Tak já, kámoš, ano, u dámy se bojím toho, že bych, že
2: ono
0: ne.
2: Už to u dámy. Ono už tomu říká dáma.
0: Dám.
2: Tak dobrou. Evropa 2. Prstá. Jakoby show.
3: Evropa 2. 80. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to by jí dráhy. Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: tickle hope in one day she returned to my side.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme

0: usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz. Evropa 2.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.